0: jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaženie.

0: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
1: A když bylo před kostelem,

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

dnů ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačnost 20 až 23 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačnost 20 až 23 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádio.

Hezké nedělní dechovku vonící ránku přeju vám všem příznivcům našeho pořadu. Je to tak, začala dechparáda a z horonínského studia vás opět po týdnu zdraví Franta Uher. No a začali jsme na Valašskou notečku. Kapela Valaška nás přivítala orchestrální skladbou valcem s názvem K narozeninám. No a možná si Vašek Maňas mladší napsal sám pro sebe a on své narození slaví na konci roku, někdy, teď abych to řekl správně, 30. prosince, takže možná tento důvod tam byl. Co si poslechneme od Valašky dál? Polka tam v té loučce, Valčík, namaluju obrázek a ještě jedna polečka už se stmívá. No, za chvilku se nás změní čas a bude se stmívat samozřejmě spíš, ale do té doby si budeme užívat nádherného babího léta, takže nechť i u vás doma je, přátelé, pohoda. No a já vám ještě jednou přeju příjemný poslech.

Krásné nedělní ránko ještě jedenkrát, přátelé, podíváme se do kalendáře a dnes se tam podívám já osobně moc rád, protože máme neděli, zda ten 4. října, kdy svůj svátek 3-2-1 slaví František. No a tímto bych chtěl poděkovat za vaše přáníčka, které jste mi posílali, jak už na počítači jsem si jich přečetl, no nejméně stovku a také přes mobil, takže samozřejmě vám moc děkuju a nechť se nezlobí ti, kterým opravdu nestačím odepsat, ale v každém případě všichni Františci dnes slaví svůj den a k tomu si zahrajeme další písničky. Připomínám, že na úvod dnešního pořadu jsme navštívili Valašsko, rázovitý kraj plný kopců, luk a strání a také dobrých pracovitých lidí, mezi které bezesporu patří také hudební skladatel Vašek Maňas Mlačík, který s Valaškou prožil velký kus svého života. No a teď už se podíváme do Vlčnova. Další krásné místo, přímo na jízdu králů vlčnovskou velkou tradicí. No a po této známé polce zvolníme do 3/4 rytmu valčíku. Zavoněl měsíc maj a skladba Rád polku mám uzavře toto následující hudební solečko.

Dechová hudba Dambořanka oslavila v minulém roce 2025 z té výročí svého založení. Uměleckým vedoucím je vynikající hudební skladatel, muzikant Miloslav Procházka, jinak také dlouholetý člen Kumpanových muzikantů. No a toto spojení evidentně zafungovalo a na výkonech Dambořanky je to určitě znát. Dambořanka, skvělá kapela, festival tam se konal hodně let a taky jsem tam moderoval, samozřejmě si i s Dambořankou zaspíval, jak jinak. Tož pojďme okoštovat polka Podívaj sa, Valčík, kolem Moraví a polka Nikdo nevěří, ale my v Dechparádě věříme.

No a teď už vaše přáníčka, milé rádio, prosíme o písničku pro našeho tatínka a dědečka Milana Jursu z Uherského Hradiště k jeho 66. narozeninám, které oslavil 3. října. Hodně zdraví, štěstí a lásky mu do dalších šťastně prožitých let přejí manželka Jitka, dcera Jitka s manželem Milošem, a vnučka Julča posílá za všechny dědovi velkou pusu. Jeho oblíbená písnička Naposledy koně vrané, no a jsou tady kumpanovi muzikanti, zaspívá Zdeněk Baťka a Ondra Dvořák.

2. října oslavila paní Boženka Slavíková své krásné narozeniny, spoustu zdraví, pohody a ať nožky nebolí, přejí kamarádky Lidka a Zdena s přítelem Petrem. Tentokrát to bude kapela Gloria, Valčík, Láska, Nej.

Milí přátelé, milí posluchači, příznivci dechové muziky, čeká nás poslední písnička a dechparáda skončí tedy alespoň pro dnešek, ale nemusíte být smutní, na naší druhé stanici rádiových cymbalka si vždycinky naladíte tu správnou notičku, ať už cymbálovou nebo dechovkovou. Mějte se krásně, užívejte si krásného počasí, no a za týden naslyšenou se opět těší Franta Uher.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačnost 20 až 23 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačnost 20 až 23 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jihcymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačnost 20 až 23 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy polojasno až oblačnost 20 až 23 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,5.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Rež, rež, rež, drobná rež, jak desatý malušička.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na Štovienkách.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na

Hezké nedělní dechovku vonící ránku přeju vám všem příznivcům našeho pořadu. Je to tak, začala dechparáda a z horonínského studia vás opět po týdnu zdraví Franta Uher. No a začali jsme na Valašsku notečku. Kapela Valaška nás přivítala orchestrální skladbou valcem s názvem K narozeninám. No a možná si Vašek Maňas mladší napsal sám pro sebe a on své narozeniny slaví na konci roku, někdy, teď abych to řekl správně, 30. prosince, takže možná tento důvod tam byl. Co si poslechneme od Valašky dál? Polka tam v té loučce, Valčík, namaluju obrázek a ještě jedna polička už se stmívá. No, za chvilku se nás změní čas a bude se stmívat samozřejmě spíš, ale do té doby si budeme užívat nádherného babího léta, takže nechť i u vás doma je, přátelé, pohoda. No a já vám ještě jednou přeju příjemný poslech.

Krásné nedělní ránko ještě jedenkrát, přátelé, podíváme se do kalendáře a dnes se tam podívám já osobně moc rád, protože máme neděli, zda ten 4. října, kdy svůj svátek 3.2.1 slaví František. No a tímto bych chtěl poděkovat za vaše přáníčka, které jste mi posílali, jak už na počítači jsem si jich přečetl, no nejméně stovku a také přes mobil, takže samozřejmě vám moc děkuju a nechť se nezlobí ti, kterým opravdu nestačím odepsat, ale v každém případě všichni Františci dnes slaví svůj den a k tomu si zahrajeme další písničky. Připomínám, že na úvod dnešního pořadu jsme navštívili Valašsko, rázovitý kraj plný kopců, luk a strání a také dobrých pracovitých lidí, mezi které bezesporu patří také hudební skladatel Vašek Maňas Mladšík, který s Valaškou prožil velký kus svého života. No a teď už se podíváme do Vlčnova. Další krásné místo, přímo na jízdu králů vlčnovskou velkou tradicí. No a po této známé polce zvolníme do 3/4 rytmu válčíku. Zavoněl měsíc maj a skladba Rád polku mám uzavře toto následující hudební solečko.

Dechová hudba Dambořanka oslavila v minulém roce 2025 sté výročí svého založení. Uměleckým vedoucím je vynikající hudební skladatel, muzikant Miloslav Procházka, jinak také dlouholetý člen Kumpanových muzikantů. No a toto spojení evidentně zafungovalo a na výkonech Dambořanky je to určitě znát. Dambořanka, skvělá kapela, festival tam se konal hodně let a taky jsem tam moderoval, samozřejmě si i s Dambořankou zaspíval, jak jinak. Tož pojďme okoštovat polka Podívaj se Valčík kolem Moraví a polka Nikdo nevěří, ale my v Dechparádě věříme.

No a teď už vaše přáníčka, milé rádio, prosíme o písničku pro našeho tatínka a dědečka Milana Jursu z Uherského Hradiště k jeho 66. narozeninám, které oslavil 3. října. Hodně zdraví, štěstí a lásky mu do dalších šťastně prožitých let přejí manželka Jitka, dcera Jitka s manželem Milošem, a vnučka Julča posílá za všechny dědovi velkou pusu. Jeho oblíbená písnička Naposledy koně vrané, no a jsou tady kumpanovi muzikanti, zaspívá Zdeněk Baťka a Ondra Dvořák.

2. října oslavila paní Boženka Slavíková své krásné narozeniny, spoustu zdraví, pohody a ať nožky nebolí, přejí kamarádky Lidka a Zdena s přítelem Petrem. Tentokrát to bude kapela Gloria, Valčík, Láska, Nejvíc.

Milí přátelé, milí posluchači, příznivci dechové muziky, čeká nás poslední písnička a dechparáda skončí tedy alespoň pro dnešek, ale nemusíte být smutní, na naší druhé stanici Rádio Jih Cimbalka si vždycinky naladíte tu správnou notičku, ať už cimbálovou nebo dechovkovou. Mějte se krásně, užívejte si krásného počasí, no a za týden naslyšenou se opět těší Franta Uher.

0: posloucháte Rádio Jichtcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Kapitola 8. Znovu na Zelené hoře. Za dva dny byl Kefalín opět na ošetřovně v příkladné péči desátníka Voháníky. Jak vidím, nic se tady za tu dobu nezměnilo. Zhodnotil situaci, když se pomalu rozhlédl kolem. Na ošetřovně bylo velice příjemně a představa, že se tu bude několik týdnů vyvalovat, nebyla k zahození. Voháníka ho v tom plně podporoval. Za chvíli tu je jaro, liboval si, a to už to všechno bude jinak utíkat. Já jdu za pár dní do civilu a ty budeš starý máza, hochu, jak já se těším, o tom nemáš ponětí. Pak se dostavil na své pracoviště kapitán Hořec, pozorně pročetl chorobopis a ujistil Kefalína, že jeho choroba si pravděpodobně vyžádá delší léčení. Stav bojové připravenosti na Zelené hoře se ustavičně zhoršoval. Nemocní a pracovně nevýkonní jedinci byli z pracovišť stahováni do strážního oddílu, který teď skýtal přímo otřesnou podivanou. Některé zvlášť znamenité jedince bylo dokonce nutno z tohoto útvaru vyčlenit a přidělit jim práce ve skladištích, jídelně a podobně. Černík, který přicestoval do Nepomuku o několik dní dříve než Kefalín, se uplatnil nejprve jako krmič 3 erárních vepřů a později jako číšník v důstojnické kuchyni. Obojí dělal se stejnou láskou a péčí. Problém číslo 1 byl ovšem doktor Macháček. Jeho apatie, která byla obdivuhodná již při nástupu prezenční služby, ustavičně vzrůstala a skýtala jedinečnou fascinující podivanou. Důstojníci při pohledu na něj šíleli a dostávali nečekané záchvaty zuřivosti. Macháček, teď vy jste úplně blbej, křičel náčelník štábu kapitán Honec. Vy máte ten mozek dočista vylízaný. Vysvětlete mi, jak jste mohl udělat doktorát. Náhodou, cudl se Macháček a hleděl přes hlavu běsnícího představeného, kam si dodáli. Pouze jednou jedinkrát byl učiněn pokus postavit Macháčka do stráže. Svěřili mu samopal, 8 nábojů a zavedli ho do strážní budky před skladiště svršků. O několik minut později ho přistihl dozorčí vojskového tělesa, jak se prochází v nedalekém lesíku a láskyplně si prohlíží přírodní scenérie. Samopal s patronami pochopitelně zanechal v strážní budce. Macháček, proč nejste na svém stanovišti? Zavil službu konající nadporučík. Já jsem se tam nudil, odvětil s úsměvem doktor. A tady je tak hezky, podívejte na ty srostlé břízky. A kde máte zbraň? Co kdyby přišel nějaký diverzant? My už bychom se nějak domluvili, ujišťoval Macháček. A byl tak spokojen, že nebylo možno mu to nezávidět. Po této politování hodné události, která vážně ohrozila obrany schopnost Zelené hory, byli Macháčkovi svěřeni 3 erární vepři. Až dosud je vyživoval vojín Černík a jeho odchodem do důstojnické jídelny

se toto prominentní místo uvolnilo. Leč ani to si doktor Macháček nedovedl vážit. Po několika dnech se na něj osopil kapitán Honec. Chlape, prasata žvou hlady a jsou jim vidět žebra, krmíte je vůbec? Macháček přisvědčil. Jsou to ovšem zvířata velice vybíravá. Dosud nesjedla to, co jsem jim před 3 dny naservíroval. Kapitán se chytil za hlavu a letěl do hrady. Hladoví a zdivočelí vepři se na něho vrhli a bojovně chrochtajíce počali mu okusovat uniformu. Důstojník je zahnal klackem a vykonal kontrolu. Macháček, řval po chvíli na usmívajícího se doktora. Vy jste jim dal čalamádu! To nevíte, že prasata kyselí nežerou? No při troše dobré vůle to zežrat mohla, prohlásil Macháček a kapitán vztekle uplivuje, sedal raději na ústup. Vepři byli svěřeni kouzelníku Pavlovi a Macháček dostal za úkol zametat jídelnu s přilehlými objekty. Gefalín byl konečně propuštěn z nemocničního ošetřování a stal se členem strážního oddílu. Hned první den mu byla svěřena funkce dozorčího roty na zámku. Sedl si ke stolku a počal číst osudy dobrého vojáka Švejka. Zaujalo ho to do té míry, že přehlédl přicházejícího majora Lušku. Gefalín, kdy mi podáte hlášení? Dozorčí roty vyskočil a prohlásil, že po dobu jeho služby se nic zvláštního nestalo. Akože nie, podíval se Terasky. Som major, který má 2 metry a vy ma nevidíte. Voják má podat hlásenie, i keby major mal iba metr. No to by byl velice malý major, řekl Kefalín zdvořile. Dalo by se říci přímo mrňavý. Bol! Připustil Haluška. Ale bol by to váš představený. Ukažte tu knihu, Kefalín. Vzal do ruky osudy dobrého vojáka Švejka a zamračil se. Tuto knihu zabavujem. Máme veľa švíkov u našich jednotok. Odešel s knihou do své kanceláře, ale za chvíli se vrátil ke Kefalínovu stolku z náručí válečné literatury od sovětských autorů. Voják má čítať takéto knihy, pravil, ale on nemá čítať vůbec. Další část služby proběhla bez závad, až na to, že Kefalín podal hlášení vicmrdlému Eisenboňákovi, který přišel navštívit svého syna. Odpoledne se opět u stolku objevil Terasky. Dozorčí, vežahorí! Provedu, odvětil Kefalín, ačkoliv neměl nejmenší tušení o tom, co se na něm požaduje. Věděl však, že nemá smysl se pouštět s Teraským do diskuze. Toto podivné slovo vežahory mu sice chvíli vrtalo hlavou, ale pak na ně přestal myslet, neboť měl svých starostí dost. Asi za hodinu se Terasky vrátil. Hovoril jsem vám, dozorčí, vežahory, provedu! Zařval Kefalín a tentokrát se poctivě snažil přijít na kloub majorovu přání. Vežahorí, vežahorí, co ten chlap vlastně chce? Mumlal si pro sebe. Mám jít něco koupit do army? Vežahorí, to vypadá na tlačenku. Ale mohlo by to být i něco jiného. Uplynula další hodina. Znovu se objevil major a byl nesmírně smutný. Vždycky, když se setkal s totálním neúspěchem, ztratil svou bojovnost a přepadla ho jakási chándra, která z něj vyzařovala široko daleko. Chvíli vyčítavě mlčel. Hleděl na Kefalínu stolek a pokyvoval hlavou. Teprve po několika minutách těžce a odevzdaně zamumlal. A ty hasiči se ani nezošli. Máchl rukou a těžkým krokem se odebral k svému domovu. Kefalín konečně pochopil, oč byl žádán. Měl zalarmovat požárníky k hašení strážní věže. A nyní mu bylo skoro líto, že Terasky mu neudělal radost.

čteníčko. Začíná osmá část devítidílné četby na pokračování ze svérázného deníku Ostravaka. Jeho autorem je stále svou identitu skrývající Ostravak ostravsky. Jeho původně internetové zápisky do rozhlasové podoby upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu natočil režisér Miroslav Zlínský.

100 rokach v knihovně. V pátek dopoledne mi volala mama do roboty, že má byť o víkendu hnusně. Tuž asi nikde nepojedem. Tuž moment, kaj by sme jezdili? Však enem slibovala oběd, no ní? Aha, už to z ní leze jak z chlupaté deky. Oběd enem za zasluhy. Pokračování galeji na zahradě. V duchu jsem poděkoval Zakopčaníkovi za počasy a smutně jsem dodal, že to se nedá nic robiť, bo jak bude let jak z konve, tuž to by sme toho na zahradě moc neporobili. V duchu už jsem si plánoval klidnou sobotu a nedělu. Ještě než máma zavěsila, připomněl se mi ten oběd. Ale dlouhé ticho ve sluchadle mi potvrdilo, že oběd byl pevně svazaný z robotu. Nakonec ale v mamě zvítězila láska k svojemu děcku a neochotně zavrčela, že jasné, že mě čekají s nudlama s makem. Do říti! Odpoledne cestu z roboty jsem si pojčal jakési dividička a přitom mě napadlo, že enem čumím na bednu a dlouho jsem nebyl v knihovni. Však nejsem žádný kulturní barbar, čítať umím. Akurát mám problémy s vracaním knížek, bo ty jejich lhuty letia jak bruslař z Bludovičaka. Kaj mám asi průkaz? Naposled jsem tam byl tak 2 měsíce zpátky. No možná ještě pozdější. Večer jsem mrknul na tu spuchlu blondsku, co si píše ten deník, ale ten první díl, jak tam jezdila po té štangli, byl lepší. Před spaním jsem ještě pro jistotu mrknul na předpověď a šel chrnět klidný. V 7 ráno mě zbudila mama, že se nikde nejede. Kurní šopa, tuž jasné, že se nejede, jak venku leje, jak z prasklého strupa. Chtěl jsem ještě zalomit, ale už to nešlo. Celý týden, jak stávám na šichtu, si vždycky pravím, že bych si ještě chvíli přispal a sem tam aj zaspím. Ale jak můžu, tak nemůžu. Chvíli jsem se převaloval, jak splůva v hubě, a nakonec jsem stanul. Požral jsem a v 9 jsem se přistihnul, jak sedím u druhého Turka, čumím z okna jak zhypnotizovaná želva a přemýšlám, co robiť. Tuž zkusím tu knihovnu. Na průka jsem se vysral, bo ten jsem neměl šancu najít. Chvíli jsem hledal deštník, bo jsem nechtěl přilejt zmoklý jak slepica, a vyrazil jsem. Ani jsem nedošel k zastávce a už jsem měl v butách vody, jak kanoista, co neumí robit s laminatem. Asi si budu muset koupit nové. Před 10 jsem stepoval u sikoraku a hledal vchod do knihovny. Tuž co je? Však nejsem vůl? No ní? Že by ju mezi tím, co jsem tam ten půl rok nebyl, zrušili? Jak pravil můj oblíbenec Ladík Čech, jak nevíš, zoptej se přítela na telefoně. Vytočil jsem Laďu novinářa, a to doslova, bo ten pajtaš ještě spal. Po paru nespisovných větách mě poslal do haja. Tuž vlastně na luku, na černu luku. Kdo kdy viděl na černé luce knihovnu? Vypadá to, že jsem tam nebyl déle jak půl roku. Tu jsem se vypravil hledat knihovnu na černou luku. Jak jsem byl u té lavky, co vede na Slezský hrad, zaváhal jsem, bo civilizace ubývalo. Znova jsem vytočil Ladíka. Hňup. Piskoval jak mama. Měl hned řeknuť, že je to vedle bývalé lesanky. Za chvíli jsem tam byl. Posrandoval jsem z knihovnicu, že bych rád jakési knížky. Jak začala zkoumať, jestli jsem tam přihlašený, znejistěl jsem, bo jsem nevěděl, jestli jsem ty minulé pokuty zaplatil. Tu jsem radši řeknul, že jsem tam chodil kdysi, ještě jako malý harant. Mrkla do občanky, zapsala si paru capin a propustila mě si vybrat. Tu jsem to tam prošel a omrknul a zjistil, že skifiny jsou za příplatek. Na chvíli jsem lapnula i k tým komputerům, co tam mají. Ale jak jsem ani na třetí pokus nenašel nic zajímavého, nenápadně jsem se zdvihnul a robil, že jsem enem spočíval. Potem jsem u jedné police spozoroval takou pěknou robku. Přišel jsem skoro až k ní, ležerně lapnul do jedné ruky nejbližší bichlu, ať vidí, jaký jsem sportovec,
a začnul jsem listovat. Za chvíli si mě všimla, já jsem se na ňu lehce usměl, však to znáte. Naraz k ní přišel taky pajtaž kvadru a šlajvce a odtahnul ju pryč. V pravý čas, bo už mě brala do pazury křeč. Dal jsem knížku zpátky do regala a vybíral další. Myslím Robky. Ale krom 50 leté babky z Hulku už tam žádná nebyla a knihovnica vypadala nepřístupně. Tu jsem se na to vysral. Nevadí, třeba příště. Nakonec jsem si půjčal Tomáša Klanciho, bo jsem si vzpomněl, že o ním mluvil ten můj sečtělý kamoš Franta z roboty a Štefana Kinga, bo jsem od něho viděl už hafo filmu a nečítal ani jednu knížku. Jak jsem byl malý smrad, horory jsem měl místo čítanky. U videa knížek mě překvapili, bo mi další bychlo baba vydala průkazku enem s mojím jménem a čarovým kodem. Nikde žádné kolonky na datumy a knížky. Kudes jak budu vědět, co jsem si pojčal, jak to není nikde napsané. Naštěstí mi vyjela papír z komputera, kaj to bylo přesně podle abecedy a i s datum mama, dokdy to třeba vrátit. Musím si to doma založit na viditelné místo. Nechtělo se mi jíst na oběd ven, tu jsem si v Delvitě kupil kilo hrancli. Doma jsem to narval do friďaka a pouvažoval, či si dať další DVD anebo knížku. Vyhrala stříbrná placka, bo u tého můžu jesť a navíc mám úctu ku knížkám a s mastnými pazurami by to dopadlo zle. Film stal za guvno. Jakýsi shocking hazard. Sami zombici, Dada, co zpívá Harantum ty přihluplé songy, tam balila jednoho do pali šutrem a poté mu brokovnicu zrobila plastickou operaci u ksichtu. Vypnul jsem to, dožral hrancle a vytáhl tého Kinga. Osvícení. Čítal jsem celé odpoledně. Tak jsem se do toho zažral, že jsem si ani nevšimnul, že už se venku setmělo. Jak už jsem nemohl vydržet scani, mrknul jsem do temné přecíně a v duchu jsem si nadal, že jsem jak malý cip. Ale fakt tam byla tma a vypínač tak daleko. A i bych se vsadil, že se tam cosi pohlo. Chvíli jsem čekal, jestli se samo nerozsvítí, a nebo se mi přestane chceť, nebo cosi vyskočí a rafne mě do dupy. Ale nic. Kura asi mi šibe. A nebo ta tatarka byla stará. Jak už jsem si myslel, že scipnu jak ty chode brahe, popadnul jsem Klanciho, mrsknul po vypínaču, utíkal se vyscať a zas zpátky do bezpeča obyvačky. Po 8 jsem si pustil cookingový misky bez zvuku, aby mi bylo veselejší. Kurník šopa, ten chachar musel mít dětství jak cip, jak píše také knížky. Dál jsem čítal a jsem tam mrknul na ty krásky v bedni, ale žádná se mi tam na první pohled nepozdávala. Ještě, že jsem měl vyplý zvuk, bo ten pajtaž, co to každý rok uvaďa, je mi rok od roku protivnější. Ani nevím, kterou Robku nakonec vylosovali, bo z té kultury jsem byl tak unavený, že jsem těsně před koncem dostal Kingem dopisku a usnul.

rodinama držet pokupě. V nedělu jsem dorazil k mamě pro jistotu přesně na 12, kdyby měla jakési hlupé napady ohledně roboty. Kurník šopa. V poslední době se jaksi často scházíme celá rodina, bo tam zas byla segra s harantami a dokonca aj ten její pajtaž Mirek. To ten půl rok uletěl jaksi rychle, pravil jsem. Segra se na mě podívala, jak by se mi rozšlapnul barbínu. Radši jsem sklapnul pisk, bo jak je včil už celkem teplo, ten vůl přišel enem v triku s krátkým rukavem. A to, co on má na rukách, mám já na stehnu. Fotr sám chlap jak hora už měl paru razy blbé pindy, jestli náhodou nejsem adoptovaný. To, že Mirka má mama rada jak o synu v říti, už jsem říkal. Ale čemu za to musím trpět já? Na nedělní oběd bylo risotto s čímsi divným ve vnitřku. Kura, Eurestá jí doma. Risotto on nenávidí tak jak Bubilkova zrcadlo. Moc mu to nelezlo, ale zežral to celé. V Tibetu mu asi nevyvařovali. Po obědě jsme dali kafe a mama začala fantazírovat, co by jsme mohli příští týden na zahradě zasadit. Tuž já bych aj věděl, ale nevím, jestli je Semtex volně prodejný. Asi se mně vypadal moc nadšený, však kdo by byl po takým blafu. A tak mi hned přidělila nové přeryti zahrady. Tuž do dupy, deprem jsem si spravil hřbet a už zas se na to můžu vysrať. Fotr nalel po půlce, sekřinému gizdovi pro jistotu menší, bo mu určitě ještě nezapomněl jednu oslavu maminých narozek, jak se pajtaž přikuřil a chtěl tancovat na stole. Volovině došlo, že má horní desku skleněnu. Mama jak si dala slivku, jak by do ní pustili elektriku. Kecala o zahradě, o okolí, o susedách a nebyla k zastavení. Nakonec ju osvítil duch starého Mičurina. Prý by jsme mohli na zahradě zasadit kobzole, hrach a čemu ní aj oves. Tuž to bylo už aj na fotra moc. Bylo vidět, jak mu zaskočilo, ale držel pisk. Mama dalmlela tu svoju samomluvu, že to bude asi malé, že by bylo dobré přikupit jakýsi větší pozemek nebo kus pola. Tuž a jak by už byl pozemek, že by jsme tam mohli trávit léto, však na co jezdit kajsik do hřiti a utracať hechtáky. To už aj segra znejistila, bo už se asi viděla, jak tráví dovolenu na polu, opaluje se mezi řádkami kobzoli a kupat se chodí do dětského nafukovacího bazenka. Nenapadněž duchla do tého jejího, aby co si řeknul, ale ten držel pisk, bo seděl naproti fotra a navíc má k robotě na zahradě odpor. Od doby, co posekal zahonky kompletají ze skalku, už mu mama radši robotu nedává. Mama čím dál nadšenější nasměrovala svůj mamolog na mě. Zavčasu jsem se ju snažil zarazit, že já dovolenu ani neplanuju, bo furt enem robím a robím jak starý žabčík. Sem tam mě napadně, že mama má vpale membranu. Jak mluví, tak neslyší. Začala mi to ličit v růžových barvách, jaké to bude fajné. Z ničeho nic se do hovoru přidal foter. Při nejlepší bude si na to nové pole pořídit slípky a husu. Pozor, fotrovi už nenalívať. Mamě se zasekla huba a chvíru na něho čuměla, jak třináctka na maminého Robertka, bo nepochopila jeho ironiu. To byla voda na mamin mlin. Fotrův napad hned adoptovala a vylepšila aj obravka. Nakonec aj začala plánovat, koho pozve na zabíjačku. Všetci jsme už pochopili, že mamě do žradla musel kdosi ksipnout jakési vitaminy na povzbuzení mozku, bo to inač nebylo možné. Segra ale stejnak měla bobky, že místo vyvalování v plavkách na zahradě bude pleť hektary, tuž pod stolem kopala do tého svojeho inteligenta, ať tež co si žblepně. Mirek je, slušně pověděné, jednoduchý, ale jinak je blbý jak tago. Jak se chtěl zastať segry, tuž pravil, že to není dobrý nápad, že už mají na dovolenu co si objednané a přece nebudu okopávat kobzole a starat se o bravky.
Mama zhasla, jak když dupně tě na králíka Dura celá a skoro jsem viděl, jak se jí bělmo zatáhlo černou foliu. Pravila mu, že ať se nestará, že takého pajtaša, jak je on, by tam stejně na robotu nechtěla. Že má fajného šikovného synka. Hura, čím jsem si to zasloužil? Do tého segra, že Mirek není žádný pajtaš a že ta skalka tenkrát, že to bylo nedorozumění. Z pokojíka přiletěla nejmladší se zoptať, co je to pajtaš. Její bracha ju odtáhnul zpátky a zaslechnul jsem cosi o uchylakovi. Mala se rozbrečela, že tata není žádný uchylak. Do tého Mirek, že mama ho vůbec nezná, jak mu furt enem nadává. Do tého zas mama, jak ho může znať, jak on je furt v Krymě. On zazná to, že měl enem podmínku. Do tého tata, že podmínka ně podmínka, Krymoš je Krymoš. Mirek to završil pamatnou větu, kterou náš byt ještě asi neslyšel. Vy tomu tak rozumíte? Vždyť jste jenom havíř. Tuž také poklidné rodinné odpoledně. Pochopil jsem, že za kusek asi nedostanu. V klidu jsem dopil kafe, rozlučil se, ale stejně mě asi přestan řevně slyšeli a pomalu jsem šel do přecině. Ještě jsem zaslechnul cosi o gizdách, co už nesměl překročit prach. Jak jsem se v předkloně zavazoval buty, levým okem jsem zahlídnul fotrové nohy, jak si to štraduju jistým krokem ku dveřam a před nimi pospadku cupitaju nohy tého segřiného přicmrdavača. Tata ho držel za limec pod bradu, otevřel dveře a vyhodil ho na chodbu. Buty za ním letěly o vteřinu pozdější. Segra v obyvačce ani necekla, bo to nebylo poprvé, co se ti dva kohuti porafali. Akurát, že vždycky to skončilo enem u přetlačování. Tuž to vítě. Havíři, ti se s nikým neseru. Na druhou stranu, o Bravku a Kobzolách asi u nás dlouho nepadne ani slovo.

úty na kolcach. V sobotu bylo venku pěkně, tak jak už by bylo leto. Cítil jsem, jak ve mně jaro zapíná jakési divné mechanizmy. Tu jsem se vzdor chuti na pivo vydal odpoledně do Komeňáku. Jak jsem procházel kolem čapkarni, vzpomněl jsem si, jak jsme se tam minule chtěli kupat s Jarinem a Marcelem. No magoři. Enem jsem vlezl do parku, malé mě sejmuli taci dva malí gizdi na kolách, co robili závod z tého mini kopca. Ale co, však jsem byl též mladý, pravil jsem si, jak jsem si oprašoval říť od hliny. Zašel jsem mrknout na Ostravicu. Poprocházal jsem se kolem těch lavek a vzpomínal na svoje první robky, jak jsem jim tam kdysi ještě jako mladý vlasatý chachar zkoumal ty nateklé hrudníky pod trikami. Kura to byly časy. Radši nespomínať. Zaplašil jsem vzpomínky a přepnul na včil. Kolem lavek se proháňaly fajné robky na kolečkových bruslách, s dupami napresovanými do úplných kraťasů a s mini trikami těsně nad bruch. Krom jedné, které visel lalok, jak pytel na zmije přes pasek a které se to triko vyhrnulo asi omylem, mě všecké tak jaksi k vnitřně oslovili. To fajné počasí se mnou robí divy. Do dupy s Jarem. Jaruna na mě sere jak na placatý kameň. Milena už tež přes měsíc mě volala. Tuž asi jsme se rozešli. Dana od dřevoprodeja si asi zpátky nabuchla tého jejího bývalého pajtaša, bo jak jsem jí raz volal, vzal to jakýsi gist a představil se jejím příjmením. No a susedku od vedle se od jistého šmigrůsta bojím potkať. Budu se muset poohlednout po jakési k nové robce. Však už mám ty roky, kdy už by bylo třeba zasadit to semeno na ten strom a robka nastalo nikde. V robotě je to na guvno. Tam jsou samé zadané, anebo hlubé plonsky. A v hospodě si naváleny narazím tak akurat připitu servírku, co vypadá jak hejma, anebo jakéhosi ktrandáka na chlopským hajzlu. Ta jak raz Jura ve čbaně. Ten vůl si tého všimnul, až u nich ve vchodě, jak se začali obírač. 14 dní se s námi potem mě bavil, že jsme ho nevarovali. Do dneska i nevíme, jak to vlastně dopadlo. Bo jak na to přijde řeč, jak si vždycky zmlkně a začne o čímsi k jiným. Tuž ale taky zúfalec ještě nejsem, abych nepoznal babu. V tým parku jich bylo jak lidi v češině na burze. Že by jakási nová moda. Tuž to vypadá zajímavě, že bych to teď zkusil na těch bruslách, zauvažoval jsem. Však na ledních umím a na těch kolcových to zas taky rozdíl nebude. Aspoň budu moderní. Všetci kolem vypadali, jak by se s nimi narodili na nohách. Tuž to bude jednoduché. Akorát ty chraniče a přilby se mi moc nelíbia. Někteří lidé v tým vypadají, jak by šli na maškarni za dominatora. Tuž to já nejsem žádný měkoň. Já přilbu nepotřebuju. Na pondělí po robotě jsem si naplánoval projít se centrem po sportovních obchodách s tím, že si kupím ty jezdící buty. Bazary jsem radši vynechal, bo kolo brusle z bazaru se mi jaksi ekluju. Nerad by sem, aby mi v plné rychlosti uletělo keresik kolco a já jsem se s rozrazenou lebku přidal k tým dvům pajtašům na památníku, kteří ukazují cestu ven z Komeňáku. Škoda mluvit. Jak by se na mě v těch sportshopách domluvili? Nejlevnější brusle stály 4 litry, tuž běžte do rupy. Co je na tým také drahé? Za 4 litry mám lacnější kolo, no ní? Však jsou to NM buty s přišrubovanými kolcami. V posledním kramě jsem se už celkem nasrany zoptal Roby u pokladní, čemu je to také drahé. Začala mi vysvětlovat, že to jsou značkové Bauery se silikonovými kolcami a odlehčenými ložiskami na Duracellovým podvozku. Zdálo se mi, jak by to měla naštudované z jakéhosi letačku, bo to mlela jak ten německý pajtaš v těch reklamách na ty mixery, co zaplatíte jeden, dostanete dva a jak se vám zaměsíc poseru oba dva, tu si potom můžete strůhat kobzole na nanositku. Řekl se mi, že chcu NM také obyčejné. Silikonať si nechá na staré roky, až už jí bude trikovolné.
Podívala se na mě tak, jak hajzel Roba na tisícovku a pravila, ať nejsem sprostý, bo zavola ochranku. Tu jsem radši zavřel pysk a šel. Potom Rambo v rohu už větřil a vypadal, že se nemůže dočkat, až zkusí teoriu zposilování v praxi. V úterý jsem si postěžoval partii v robotě, co je to za burdel. Jak to slyšela Karla, co sedí vedle z Jarunu, přiletěla s očami rozzařenými, jak temelinské kobzole, v ruce haldu letačku ze všech obchodů, co v Ostravě existují, a začala v nich přede mnou listovat. Za chvíli mi ukazovala jakési kolobuty za 400. Tuž to je ono. Čumili, co se tam obzajtovali okolo, hned začali pomluvat, že za tu cenu to budu enem buty. Pravil jsem jim, ať buď poradě, nebo ať jdu do řiti. Zůstal enem Kamil a začal mě školit. On je taky sportovec teoretik. Vysvětloval mi rozdíl mezi silikonovými a umělohmotnými kolcami a mezi vazacími a přeskovými butami. No mlel pantem jak stará Blažkova, až mi šlapala kolem. Tak mě doblbnul, že jsem nakonec zapomněl, v kterým tým kramě měli ty nejlevnější. Ráno se musím Karli zoptat ještě raz. Tuž doufám, že mě nepošle do dupy.

0: skončilo dnešní počteníčko. Poslouchali jste 8. z 9 zastavení na deníkem Ostravaka, jehož autorem je záhadný Ostravak ostravsky. Tuto četbu na pokračování pro rozhlas upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 2005 natočil režisér Miroslav Zlínský.
1: Rádio Jich Cymbálka.
2: Sraz naší třídy. Abych se přiznal, srazy spolužáků z gymnázia nemiluju. Kdysi jsem chodil rád, ale když uplyne od maturity 40 nebo 50 let, měli by se nějakou vyhláškou ministerstva školství zakázat. Proč se mám dobrovolně drásat pohledem na holky, po kterých jsem toužil, a na kluky, kterým jsem záviděl svaly a ramena, a vidět, jak jsme dopadli? Je to horší zážitek, než podívat se do zrcadla v brejlích. To se vždycky leknu. Jenže pak přijde od spolužáka Ládi Pulpána ten jeho zvací dopis, že se naše Bčko opět sejde a zavzpomíná na krásná studentská léta a já nemám sílu zdorovat. Už proto, že se v poslední době nescházíme po restauracích, ale u našeho třídního koláčka, aby se nemusel nikam trmácet. A koláčka by možná mrzelo, kdybych se nedostavil. Jeho Vilka z konce 50. let má malou předsínku, která nepočítala s tolika lidmi a je plná našich bot. Přezouváme se a v obývacím pokoji chodíme po olisalém perském koberci v ponožkách. Vítáme se a našemu třídnímu slzí oči. Už dávno si s ním tykáme a říkáme mu Romane. Také jeho starému psu slzí oči a navíc mu páchne srst. Z velké olejomalby nad gaučem se na nás dívá Romanova žena Květa, která zemřela před 20 lety. Tu opálenou krasavici jsme mu záviděli. Měl ji tak rád, že ji někdy zval i do hodin, aby se pochlubil, jak učí. Letošní večírek začal záhadou, která nás všechny trochu rozhodila. Byl tam chlap, kterého nikdo neznal. Seděl mezi holkama na kolenou u brousek a cpal se chlebíčkama. Kdo to je? Ptal jsem se Pulpána, když jsme kouřili na balkóně. Nevím, asi Romanův kamarád nebo manžel některý holky. Spolužák Hrouda byl toho názoru, že by to klidně mohl být Derfler, co s námi chodil jedno pololetí a pak zmizel. Libuše Urbánková, která měla vždycky vyvalené oči, ale teď se jí skoro dotýkají brejlí, se dušovala, že to Derfler není a že to není ani manžel žádné z našich holek. Roman tvrdí, že je to Seidl, řekl někdo. Seidl! Tohle, jestli je Seidl, tak já jsem papež, řekl Pulpán. Nezapomeňte, pánové, že jsme se změnili. Slávek Seidlů nebyl na srazu, ani nepamatuju. Ty roky ho mohli chudáka takhle poznamenat, řekl s pohledem na neznámého dětka Hrouda. Dávejte bacha, zvedl Pulpán ukazovák a škvírou balkonových dveří zavolal do obýváku. Slávku! Dědek nepohnul brvou, takže to Slávek nebyl. Na to Antoušek dopil na kuráž svou dvoudecku bílého a prohlásil. Já se ho normálně zeptám. A všichni jsme se nahrnuli do pokoje. Ty promiň, povídá Antoušek tomu člověku, ale my se nemůžeme upamatovat, jak se jmenuješ. Seidl, řekl dědek. Já jsem bratr Slávka Seidla. On si zlomil nohu, tak mě poslal za sebe. Zalapali jsme po dechu. Takovou nebetyčnou blbost nikdo nečekal a nálada večírku se tím okamžitě uvolnila. Jakoby nám Seidl s nohou v sádře poslal v osobě svého bratra důkaz, že absurdno je živé, je z masa a z kostí a pije z naší flašky a žere chlebičky. A jak se Slávek má, je už v důchodu, zajímal se náš třídní. Zlomil si nohu, řekl bratr s plnou pusou, a víc nedodal. Pozoroval jsem toho bezelstného náhradníka, který s námi nic nezažil, a přesto jsem vážil cestu, hladil jsem psa mezi ušima a bylo mi dobře. Štěpánka Rosová, která mívala tak pevná ňadra, že jsem si je při hodinách neúnavně kreslil, přinesla z kuchyně horké párky. Přátelé, jeste, než vystydnou, řekla a olízla si mastný prst. Chtěl jsem si pro jeden sáhnout, ale v zápětí jsem si uvědomil, že s rukama od psa nemůžu. A tak jsem zamířil do koupelny. Byl tam záchod s prasklým umělohmotným sedátkem, přilepeným leukoplastí, bylo tam zašlé zrcadlo a umyvadlo s lívancem letité rzy. Větrá krachotící v rozpadlém ložisku rozvlnil s černalou pavoučí síť. Byla to koupelna starého vdovce. Když jsem si myl ruce rozpukaným plátkem mýdla, nabyl jsem jistoty, že se musím svého třídního zeptat na pár věcí právě dnes, aby se nestalo, že se je nikdy nedovím. Když se Roman Koláček stal naším třídním, byl to neskušený mladík v manchesterovém sáčku. Předtím učil na nižším stupni a my jsme byli jeho první středoškoláci. Po několika hodinách ruštiny a občanské nauky nám bylo jasné, že s ním nebude těžká práce. Stačilo například, aby řekl, že vojna, tedy vojna, znamená rusky válka, a spolužák Štefánek už zvedal ruku. Soudru profesore, vypravujte nám zase nějakou příhodu z vojny jako minulé. Ano, zažadonili jsme my ostatní. A Koláček se podíval na hodinky, jestli si může takovou vložku dovolit, a rád vylovil vzpomínku ze své služby u pohraniční stráže, protože to byla zatím jeho nejsilnější životní zkušenost. Po jednom skutečně náročném přesunu s plnou polní jsme zaujali palebné postavení na úpatí vrchu Bouřňák. A velitel roty nadporučík Moník, mimochodem skvělý chlap, nás obeznámil s úplně novým dalekohledem, který právě přišel do výzbroje naší armády. Ten dalekohled měl tu zvláštnost, že když jste byli v poloze ležícího střelce a přiložili jste ho k očím, ta jeho optika úplně ignorovala stébla trávy v bezprostřední blízkosti. Jako by tam žádná tráva nebyla. To není možný, řekl Štefánek. Také jsem si myslel, že to není možné, ale když mi ho nadporučík Moník půjčil a já v leže mezi trsy trávy zaostřil, viděl jsem čisté panorama Krušných hor. Celá naše proradná třída zahrála údiv a touhu takový dalekohled si někdy vyzkoušet, a do toho se hlásil Láďa Pulpán, což vždycky slibovalo nečekaný úhel pohledu. Když už mluvíme o tom dalekohledu, my jsme v létě našli u babičky na půdě dalekohled německý, teda po němcích, a ten měl zase tu zvláštnost, že když jste se do něj koukli z jedné strany, tak normálně přibližoval, jo? Ale když jste se koukli z druhé strany, tak bylo všechno strašně daleko a strašně malinký. Pulpán nesklamal očekávání. Náš třídní se po nás bezradně rozhlédl a řekl, tak teď nevím, Pulpáne, jestli si ze mě děláš legraci, nebo jestli si nikdy předtím neměl v ruce dalekohled. To byl první dalekohled, který se mi dostal do ruky a zrovna měl tuhletu zvláštnost, odpověděl Pulpán s nadšením objevitele a chtěl ještě pokračovat, ale Hrouda, který seděl za ním, ho škubnutím za šosy posadil a řekl, to stačí, vole. Na rozdíl od profesora Koláčka jsme všichni věděli, že kdyby o neobyčejném německém dalekohledu promluvil Štefánek, byla by to dobře zahraná naivita a poněkud drzá zkouška kantorovy trpělivosti. Zatímco Láďa Pulpán, to byla chodící, čirá nevinnost bez postranních úmyslů. Z mých vzpomínek by někdo mohl mít dojem, že jsme si svého třídního nevážili. No, nevážili i vážili. Postupem času i největší cynici v našem Bčku pochopili, že je to dobrák, který se snadno dojme a že není třeba mu zbytečně ubližovat. Body získával také tím, že se za nás přimlouval. Musile, přimluvil jsem se za tebe u kolegy Habra, takže možná, opakuji, možná nepropadneš z matematiky, řekl třeba. A to bylo něco, protože obměkčit profesora Habra, o kterém tu ještě bude řeč, nedokázal nikdo. Nebo se za nás přimluvil v případu, který vešel do dějin školy pod názvem Opalujeme si soudruha. Týkal se inženýra Ďuriče, kterého jsme měli na chemii. Tento holohlavý, bledý duch bez chuti a zápachu, kterému se Bůh ví proč přezdívalo kozí prd, měl zůstat v chemických závodech Litvínov a ne jít učit, protože k tomu neměl nadání. Ďuriče bylo slyšet jen do prvních lavic. Zbytek třídy měl smůlu a tak se věnoval mimochemické zábavě. A byl to taky hajzlík. Zatímco ostatní kantoři tolerovali, když jsme je oslovili pane profesore nebo paní profesorko, Djurič navrhoval za nesoudružské oslovení dvojky z mravů. Jediné, co si z jeho hodin pamatuju, byl jeho výrok, že ten, kdo nechápe chemii, nechápe nic, protože celý svět je jeden chemický proces. Asi proto do dneška nerozumím světu. Nože tento Mendelejev přišel jednou do třídy popuzen, že ho opět vyškrtli z lyžařského zájezdu, ačkoliv jeho litvínovské plíce by si zasloužili horský vzduch daleko víc než jiné plíce. Všichni se vrátí z hor opáleni jako Ašanti, jen já budu hold bledý, řekl. A to neměl říkat, protože právě tato věta přivedla spolužáka Hrubeše na nápad, že si ho opálíme. Hned příštího dne vyměnil žárovku nad tabulí za lampu horského slunce. Abychom netrpěli účinky záření, někteří jsme si chránili oči průhlednými zelenými pravítky, ale nebylo to ani nutné, protože lampa svítila zhora prakticky pouze na Djuričovu pleš. Hned po první hodině chemie dostala zdravou barvu a po druhé hodině už se nám Djurič loupal. Jenže Hrubeš nestačil opalovací lampu odstranit a po nás přišlo do chemické učebny Ačko s chemikářkou Vajzovou. A ta to záření poznala počichu. Přikázala lampu vyšroubovat a přinesla ji Djuričovi do kabinetu. Údajně řekla, teď je jasný, proč máš hlavu jako uzený koleno. A když odcházela, Ašant kozí prd vyšel ven a vykřikl na celou chodbu. A už je taky jasný, že za to někdo vyletí ze školy. A byl to náš třídní Koláček, který se zaručil, že viníka zjistí a který se také postaral o to, aby nikdy zjištěn nebyl. Pamatuju si velice přesně, co nám tedy řekl. To, co jste soudruhu Djuričovi provedli, bylo hanebné a zdraví nebezpečné. A neomlouvá vás ani dobrý úmysl soudruha opálit. Ten, kdo to zosnoval, by se měl stydět a měl by být rád, že nikdo ze třídy, opakuje nikdo, neví, čí to byl nápad. Protože jednoho studenta vyloučit ze školy lze, ale celou třídu nikoli. A díky těmto zlatým slovům Hrubeš odmaturoval. Teď sedí vedle našeho schrbeného třídního a právě si od něho půjčil brýle, aby viděl na miniaturní černobílou fotku 6x6, jaké se tenkrát dělali. Musím se ke Koláčkovi dostat, než nám usne, protože zpravidla vydrží jen 2 hodiny a pak zavře oči a my si povídáme sami. Ještě jedna vzpomínka mi teď vytanula, ale to bych vlastně mohl říct nahlas. Na těch třídních srazech je zvláštní to, že si vyprávíme, co všichni víme, jenom si to osvěžujeme. A tak se vmísím do debaty. Pamatujete si, co prohlásil Pulpán, když umřel Stalin? No, to je krásný, to řekně, schválí to někdo. A tak vyprávím o tom roce 1953, kdy jednoho dne vyšly noviny s Josefem Vissarionovičem v černém rámečku a Praha se proměnila v město potažené černým suknem, jak to bylo zvykem v pohádkách, když drak sežral princeznu. Z rádí se celé dny valila smuteční hudba a do ní sklíčení hlasatelé oznamovali, že tělo největšího vůdce proletariátu bude nabalzamováno a uloženo do mauzolea na Rudém náměstí vedle těla soudruha Lenina. A právě v této době truchlení celého tábora míru přišel k nám do hodiny občanské nauky inspektor. To mi ani nepřipomínej. Z toho jsem 3 noci nespal, ozve se náš pan profesor, ale zřejmě si to taky rád poslechne, jinak by neměl dlaň u ucha, aby mu nic neuniklo. A tak vyprávím dál, jak inspektor s černou smuteční kravatou u krku a s vážným výrazem pozůstalého chvíli poseděl za katedrou a potom vstal a řekl, jestli dovolíš, soudruhu Koláčku, rád bych se zeptal na pár věcí. Všichni víme, jaká ztráta nás potkala. Ví někdo, jak bude ošetřeno tělo zesnulého soudruha Stalina? Chvíli bylo ticho a v tom tichu na nás Koláček upínal své prosebné oči. Pak se vymrštila půlpánova dychtivá pravice a oči našeho třídního zamžikaly děsem. No prosím, řekl inspektor. Tělo zesnulého soudruha Stalina nebude uloženo do normálního hrobu, ale bude vycpáno a vystaveno v tom v panoptiku na Rudém náměstí. Teď je nám to k smíchu, ale tenkrát se nikdo nezasmál. Inspektor polkl na prázdno a obrátil se tázavě na třídního. Půlpáne, chtěl si asi říci v mauzoleu, řekl Koláček. Ano, souhlasil Půlpán. Ale řekl jsi v panoptiku, zvýšil inspektor hlas. Ano, ale nerad, řekl Půlpán. Jak se jmenuješ? Vyndal inspektor z náprsní kapsy černý zápisník, opatřený černou tuštičkou v černé boční trubičce. Půlpán Ladislav. Čím je tvůj otec, chlapče? Otec je malíř, odpověděl Ládík. To se podívejme, malíř, pokýval hlavou inspektor, jako by se tím leco vysvětlovalo a něco si zapsal. Pokojů, dodal Půlpán, čímž jeho dedukci podkopal. Soudruhu inspektore, osmělil se Koláček, jemuž vyrazil na čele pot. Půlpán prodělal silný otřes mozku a stává se mu v důsledku toho, že si nevybavuje správná slova. Jeho otec je vzorný pracovník družstva Malbit a ve svém volném čase nám o prázdninách vymaloval třídu. To nás šokovalo. Nevěděli jsme, že Ládík prodělal otřes mozku, ani že nám otec vymaloval. Inspektor přijel očima stěny třídy a sklapl notes. Je vážná doba, řekl. Ale ne nám, nýbrž profesoru Koláčkovi. A je třeba vážit slova. Znevažovat ve vážné době může mít vážné následky. Na pokyn třídního jsme vstali a inspektor pohřebním krokem opustil učebnu. No to je dobrý, zasmál se Seidlův bratr, který jediný u toho nebyl. A s těžkým jazykem projevil zájem, kdy bude příští sraz, že by to nerad prošvih. Po vzpomínce na Stalinův skon jsem vyslyšel mimickou výzvu Míly Musila, abychom si dali na balkóně cigaretu. A tam přišla konečně řeč na profesora matematiky a deskriptivní geometrie Roberta Habra. Jeho jméno možná něco řekne šachistům, neboť v tomto sportu vynikal. Tento tichý, vždycky dobře oblečený štíhlý muž měl dar nastolit ve třídě atmosféru úzkosti způsobem, který mi zůstává záhadou. V jeho hodinách se strach zahušťoval do nedýchatelna. A přitom ten člověk nikdy nezvýšil hlas a dá se říci, že byl plachý. Holkám se nikdy nepodíval do očí, nám ano, ale když zkoušel holku, díval se po stropě nebo do podlahy. Měl neúprostné hnědé oči, v nich se nikdy nezaleskla jiskra úsměvu. Ticho v jeho hodinách matematiky bylo absolutní. Jenom když psal na tabuli a byl k nám zády, odvážil se někdo šepotu. Ale Habrovi stačilo beze slova otočit hlavu a šepot zahynul. Jen jednou jedinkrát se stalo, že se zasmál, ale to nevíme jistě. U tabule byl Musil. Strach, že propadne z matematiky, ho zbavoval logického uvažování a způsoboval mu třas. Habr ho ochromoval jako kobra myš. Musil při psání zlomil křídu, mazal hadrem i spocenou dlaní, co napsal, a pak to vzdal a upřel na profesora bezradný pohled. Sedněte si, řekl suše Habr. A Musil, ne že by chtěl udělat humor, ale protože byl hypnotizovaná myš, si sedl na stupínek. To jsme nevydrželi a vyprskli jsme smíchy. A tehdy se profesor Habr obrátil zády k nám, díval se z okna ven a někdo tvrdí, že ne, ale já přísahám na to, že se mu ramena mírně otřásala potlačovaným smíchem. To byl jeden lidský moment chování tohoto mrazivého muže. Druhý jsem zaznamenal při ústní maturitní zkoušce, když jsem řešil rovnici a Habr seděl na židli vedle mě. Převáděl jsem dvě A z jedné strany rovnice na druhou a zapomněl jsem změnit znaménko. A tu jsem pocítil na své pravé botě tlak. Nechtělo se tomu věřit, ale bylo to tak. Habr mi pod stolem šlápl na nohu, abych tam dal mínus. Z těchto dvou úkazů usuzuju, že Robert Habr nebyl nevida, ale že svou odpornou přísnost dokonale hrál. A ještě jedna maličkost s Habrem nám všem vrtela hlavou. Jedno záhadné slovo. Stávalo se, že náš třídní přišel do hodiny matematiky, aby nám sdělil něco neodkladného o rodičovském sdružení nebo o chmelové čisené brigádě. Tyhle občasné návštěvy končily tím, že se Koláček omluvil za narušení hodiny a na odchodu mu s úsměvem a sotva slyšitelně řekl tyčinky. A Habr svým suchým hlasem řekl také tyčinky. A přitom mu po tváři lehce přebylo něco, co vypadalo jako úsměv. O tom slovíčku jsme se přeli. Někdo byl toho názoru, že to nejsou tyčinky, ale tři čínky. To nedávalo smysl. Do hodin deskriptivy nosil Habr kromě trojúhelníku i tyčinky s hrotem na jednom konci, kterým se zabodli do tabule, abychom viděli, jak přímky narýsované křídou na černou plochu vypadají v trojrozměrném prostoru. Zrovna jsme s Musilem dokouřili a chtěli opustit balkon, když se k nám dveřmi protáhl starý pes a v závoji jeho pachu i pan profesor Koláček. Co tady řešíte, kuřáci? O Habrovi si povídáme, Romane. Jaký on byl? Byla s ním někdy sranda, povídám. Robert? Ten byl bezvadný. To vy jste ovšem nesměli vědět. Víte, co říkal? Pro učitele je třída scéna a zborovna je herecká šatna. Tam se kantor odlíčí a přestane hrát. On byl například erotoman. Habr erotoman, zalapal po dechu Musil. No jo, učit na gymplu byla pro něj těžká zkouška odolnosti. Pamatuju, co říkal, když se vracel z hodiny a hodil ve zborovně aktovku na stůl. Proč sedí Štěpánka Rosová s takovým jménem a s takovým vyhroceným poprsím v první lavici? Proč ji nepřesadíš? Kdo to má vydržet? To není vyučování, to je hrdinství. Nemluvíte o mně? Ozvala se z pokoje Rosová, nyní Kvasilová, která právě dávala kolovat fotografie svých šesti vnoučat. Ne, řekl Musil a přivřel dveře. A co ten váš pozdrav, Romane? Říkali jste tyčinky nebo třičinky? Zeptal jsem se. Pan profesor se usmál a krátce zaváhal. No, tak jsme chlapi a Robert už je na Olšanech. Jednou při oslavě dne učitelů dostal sdílnou náladu a vyprávěl mi svůj nejsilnější erotický zážitek. On, jak víte, byl skvělý šachista a jezdil po turnajích. A dostal taky pozvání na přebor do nějaké vily v Krči. Měl zazvonit a říct heslo Dámský gambit. Robert tam šel a když ho vpustili a zamkli za ním, zjistil, že se odstnul na akci, kde bylo víc šachistek než šachistů a že ty dámy neměly ponětí, co je gambit, protože to ani nebyly šachistky. Robert se prostě odstnul na sexuálním večírku. Grubáč, pomenoval to Musil úžasle. Jo, a tam mu učarovala jedna účastnice. A když se spolu v tom kolektivu milovali, Robert jí pošeptal, jestli by se s ním nesešla někdy jindy a jinde, kde by byli spolu jen sami dva. A ona odpověděla, s tebou? Dicinky. Jakože vždycky, ujistil jsem se. Jo, na to Robert nemohl zapomenout. A proto jsme se takhle zdravili, usmál se pan profesor a zhýmnul. Vrátili jsme se do pokoje, protože dlaždice balkónu už ztratily náboj slunce a v ponožkách nás studily. Roman se usadil do svého křesla a usnul. Byl jsem rád, že jsem tenhle sraz nevynechal. O půlnoci jsme svého třídního šetrně probudili a rozloučili jsme se. Venku byla hvězdná noc. Náš třídní stál přede dveřmi a díval se za námi. Netušili jsme, že ho vidíme naposledy. Tak zase za rok u tebe, Romane! Zakřičel ještě Láďa Pulpán. Dicinky! Odpověděl pan profesor a zamával nám.

pak se mu tu kládu vytrh z ruky, jo, a zahodil se mu ji úplně opačným směrem, jo. Takže on už neměl důvodu někam tu kládu nést a přesto šel stále týmž A přesto šel stále týmž s...

Takhle dělají v rozhlase Vánici. Kají. Už zmrz. No a jak zmrz, tak šel. Ne, jak šel, jo, víte, co chci říct? Já taky ne. To jsme dva, vlastně všichni. No, že šel, víte, ne, já jsem chtěl říct, že když jsem mu jí vytrhl z ruky, tak on tam šel, oni ho čekali, že jo, tam. Na pile. V tom skladě, jo. Vedoucí ho čekal, jo. A teď si představit, že on tam stejně šel a neměl jí. A teď tam, on si tam přijde suverénně, frajíreček bez skládičky, jo. Teda, co mu řekli, víte? Co mu řekl ten vedoucí, já bych nechtěl být v jeho krunýři. No ale že tam stejně jde, víte? A to jsem chtěl říct, že kolem nás tisíce let chodějí mravenci a mají nějakou svoji organizaci práce a nějak to zvládají to celkem pořád. A že taky možná, že kdyby, že jo, s nima navázali nějakou družbu nebo něco. Ne, ale... se jich zeptat, ty jejich zkušenosti předat, oni by nám taky předali, pak bychom si to předávali. A přijít takovýmu, nalejt mu tu, třeba si s ním ťuknout mu, nalejt tu jeho oblíbenou kyselinu mravenčí. No a pak by takový mravenec to třeba vykecal, jak jim to tam chodí, nebo takhle, a, tak chytil, jo, a no ale takový problémy si musíte řešit vy sami, chlapci a děvčata. To není myslitelný, abych já neustále mezi vás chodil a podával vám pomocnou ruku. Já myslím, že mezi vás, že už jste na to dost starý. Do příště udělejte si takový kroužky. Ty slabší pomozte těm silnějším. A vypočítejte to. Až to budete mít hotový, přijďte za mnou, já vás vyhodím, víte? To jsou pořád řeči o nějaký humanitě a odraselných hnojivech a kudy chodí mravenec, to neví nikdo. Já to zkazil. Já jsem myslel, že jak řeknu ty hnojiva, že je to taky jako, víte, jako, že hnojivo přeci jenom nevoní nějak. A že se budete smát, že už to bude jako konec na konec. Ale já jsem to zkazil. Ne, ale to je tím, že já jsem tam dal to draselný. Ono to není ono. To není. To je už, jak je to draselný, už je to ta umělá odtina, jo, a už ani ta chuť už... Tak jak bychom to zakončili? Tak já vám řeknu, já řeknu, prostě až tam budu potom ty hnojiva, tak normálně se zasnět a já půjdu pryč. Ne ještě! Jak divej, on se do toho pustí. Ještě jsem nedal pokyn, normálně, jo, teďka seďte, nic. Nic se neděje.

0: No, jsme tady, viď, sedíme, nikdo nic, jo. Čekám, dívám se na mě, ani se nehnu, čekám a zase dřív, pozdějc, čekám, počkám se. No tak, jak malí kluci všichni, dívám se na mě, až já teď tady vypustím hnojivo. To je konec, to je konec.
1: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
2: Co se týče auta, tím jsem pořád někde. To mám i já takového šoféra svýho, který se mnou jezdí, kamarád je to, jo, jmenuje se Pavel, je strašně šikovný, příjemný člověk, jo, ale on netrefí teda, ale ani omylem. On má sježděnou celou republiku, jednu i druhou křížem krážem, ale my vždycky, já usnu, že jo, pravidelně, jak jsem říkal, v autě usnu, probudím se, říkám, kde jsme, Pavle? Nevím. Říká, teď máme za hodinu představení. Já říkám, já vím, no já už koukám do mapy, nevím vůbec, kde jsme. A říkám, no to je strašně. Je, ale zase jsme viděli. To zase Jindra, to je druhý šofér, který se mnou jezdí na Moravě, ten je výborný, to je takový pohodový člověk, který už teďka z takového roztržitého kluka vyrostl v seriózního člověka, který se tváří jako manažer absolutních hvězd. Čili on má dojem, že jede s Michaelem Jacksonem trošku. Jo. Podle toho se tak jako chová, když někam přijde, tak má, dělá uličku a tady má ten šlauch od toho telefonu v tom uchu takhle, jo. A teď všude furt telefonuje, někam furt něco vysílá, dává pokyny a jo. Je to tak, já mám úplně pocit takový, jako že mám bodyguarda a všecko, jo, kolem mě. Přitom do něho, kdyby někdo křápnul, tak lehne, jo, ale on dělá ten dojem, že nekřápne do něj nikdo prostě, no. Pak mám ještě jednoho, který se mnou jezdí, to je Martin, a ten zase absolutně všecko stihne, všude trefí, je v pohodě, akorát mě to vždycky stojí strašných peněz, protože on vždycky něco takového vymyslí, že se to nedá nijak jinak, než tam jít prostě, a je to strašně finančně většinou náročný, to, co on vymyslí, no, ale... Taky furt telefonuje, furt mu někdo volá, furt něco zařizuje. No, je to úžasné. A pak poslední takový šofér, který se mnou jezdí, ty se urazí, když řeknu šofér, to není šofér, to je můj kamarád, že je Karel Wagner, všichni ho znáte, ještě od Hanky Zagorový, že jo. Karel Wagner má tu smůlu, když se mnou vyjede, tak je nejhorší počasí na světě. My jsme jeli jednou do Znojma, byla sněhová vánice a metelice takového kalibru, že my jsme neviděli ne na metr, ale na 20 cm. Před náma padaly trakaře, doslova a do písmene, jo. To bylo neuvěřitelné, jak to bylo neprůhledné, to bílo. A on nadával, teď já jsem říkal, prosím tě, Karle, šlápni na to, už pomalu prošviháváme, představím. Říkal, jsi normální, se podívej, všude v příkopech jsou převrácený auta a ty na to chceš šlapat. Říkám, právě, tam už se do těch příkopů nevejdeme, jeď rychlej. A on furt nechtěl, měl strach. A teď jsme přijeli teda se zpožděním asi 3/4 hodiny, to jsme jim volali už tam, že jedeme pozdě, že tam dorazíme pozdě. Přijeli jsme tam a když jsme přijeli k tomu Znojemskému divadlu, tam stáli lidi a pokuřovali před tím divadlem, věděli, že máme zpoždění, tak chlap se podíval, viděl toho Karla, jak leze z auta, říká, je to dobrý, už je tady, vidím jeho šoféra. Sezonu se pohybuju mezi lidma a je to dobře. A já se pohybuju mezi lidma rád, ale samozřejmě pak logicky na konci sezony hledáte nějaké místo, kde lidi nejsou. A nejlépe, kde nejsou lidi, kteří mluví česky. V loni jsme si říkali, všichni lítají na jih, poletíme na sever. Letěli jsme do Norska a vystoupili jsme v Oslo z letadla. První paní, která nás potkala, říká, dobrý den, jak se vám tady líbí? Kam je, Ježišmar. Tak jsme nasedli do dalšího letadla, letěli jsme do Bergenu, ještě severněji, procházeli jsme se po náměstí, najednou jel autobus a ozvalo se Friedek Mistek, zdraví pana Donutila. Pak projela Karviná, Poruba a Havířov. Já jsem sedl do lodi a odjeli jsme do fjordu a tam už nikdo nebyl. Je to někdy těžký, no. Taky letos teda jsme letěli na jih, jsme byli na Krétě. Tam chvilku jsme byli dole úplně na jihu v takové rybářské vesničce, kde nikdo nebyl. Žádný turista, klid tam byl, kousek do Líbie, jo, co by šutrem dohodil, taky jsme házeli denně, jo. To si říkal, co kdyby, náhodou. to, kdybych ho trefil, jo. Ale tam bylo nádherně, byla tam 112-letá paní, to jsem poprvé v životě viděl, měla 86-letou dceru starší a 79-letou mladší, teď ona je chodila uspávat každý večer. Nádherně, vždycky uložila tu starší a zpívala Kalinich ta sázmu, černá mi fízmo, a na chronizmu, zdavtěr já mu nasupo. Zavřela dveře a šla tu mladší na to. A na nimi si stavtěr já mu, a chána mi byla, co s to měli. A my jsme pak zpívali moravský lidový, pač už ji neměl kdo zaspívat. Ale bylo to krásný až do doby, kdy přijeli 4 Němci, to byli teda 2 Němci a 2 Němkyně, jo? Protože tam ona ta baba jedna, oni ti Němci jsou takový, že můžou všechno, a ona ta jedna, ona měla tak 219 kilo odhadem, jo. Ale hned šla do naha, jo. Já si říkal, no tohle, teď ten náš malej se na to díval, říkal, tatínku, to je strašný. A on to pozná, jo. Já si říkal, je. Strašný, to je tam taky, tam byla plážička nás, tam když bylo narváno na té pláži, nás tam bylo 9, jo. Teď už nás bylo 13, ale o to by nebylo, ale na té pláži na konci byly hory a za ty hory každý večer zapadalo romantické slunce. Od té doby, co baba přijela, to zapadalo dřív. A já jsem z toho byl nešťastný, já jsem potom říkal, pojď Martin, jdeme. Šel jsem za ní, říkám, paní, oblečte se. A ona říká, ne, je demokracie. Říkám, to si nějak blbě vykládáte, jaká demokracie, oblečte se, já nevidím přes vás na moře. A ona říkala, ne, já si můžu být vyslyšená, jak dlouho chci, říkám, no to teda ne, teď mě tady denuncujete dítě, podívejte se, a Martin dělá, jo. A ona říká, prosím vás, schovejte si toho, říkám, nenadávejte mu, a když chcete slyšet o té demokracii, já vám něco řeknu, tady ty kréťani, oni jsou divocí, a ty policajti, oni tady mají metrový obušky, ty přijdou, ty vás zřežou, takže ani do toho Německa nedojedete. Baba oblíkla 4 hektarový plavky a už byl klid. V Kanadě, ve Spojených státech taky, to byla celá řada krásných setkání s krajany. Mě utkvěl v paměti jeden moment, takovým jsme se setkali s jedním panem profesorem, který tam žil dlouho, a ten večer jsme seděli jednou a v jeho nádherném domě, okolo toho domu byl nádherný pozemek, golfové hřiště tam bylo, kousek odsud bylo jedno z největších jezer kanadských, a bylo to nádherný prostě, kde on bydlel, a on mě najednou říká, Mirku, představte si, víte, co se mi teď povedlo. A říkám, nevím, co, představte, já z toho stále nemohu zpamatovat. Já jsem získal garsonku v Butovicích. Já jsem na něj koukal, já jsem říkal, jestli on si ze mě dělá srandu. Říkám, a co jako? Říkám, já tam budu bydlet, teď si představte, budu stát na tom balkóně a teď se budu dívat na tu Prahu, která je odsud vidět celá, a teď se to prostě všechno rozsvítí, to je úžasný pole. Do divadla budu mostit, kam budu chtít. Říkám, to můžete tady taky, ne? Snad probovat, to není takový problém. Ale tady hraje furt ty stejný blbosti, než stejný, ale tam až budu v té Praze, to bude taková nádhera, budu v Butovicích, představte. Tak si říkal, kdo se vám tady o ten obrovský komplex bude starat? A jsou správci na to, ale ty Butovice už. Každý máme jiný prostě sny, no.

Já jsem třeba letěl do Ostravy a to bylo takový malinkatý letadílko, že jsem vůbec netušil, že takový letadílko linkový vůbec může existovat. A když jsem nastupoval, tak ta letuška, která tam stála ostravská a žvíkala žvíkačku, tak mě trhala tu palubní jízdenku a říkala mě, tož dneska jste si teda vybral den. A říkám, proč? Tož to letadlo a to počasí. A říkám, něco s letadlem? Tož mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, já jsem do toho letadla vstupoval po těch schůdečičkách, do toho malinkého letadílečka, když jsem tam vešel doleva, jsem se podíval, 4 židle tam byly, doprava 4 židle. Nikdy jsem tak malý letadlo neviděl, opravdu ne. A ani takový uspořádání sedadel. Na opěradle každého toho sedadla byla taková kapsa a v té kapse byla otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli jako radost. A to sedadlo se nedalo sklopit a přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit, a sklopil. A mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou jedny, od té doby vozím minimálně 3. A pak už to bylo veselý, ten zbytek toho letu, protože zbytek toho letu mě ta letuška sušila. A to zase jako pasažer takového letu si můžete vybrat, kde jste ještě vlhčí. Já mám štěstí na ty lidi z té severní Moravy, tam taky nastoupil chlap do letadla, říká, pane Donutil, já se vám divím, že sebou vezete manželku. Já říkám, proč? Tož já vám něco řeknu, bez manželky, to je dovolená jak víno, dovolená jak víno. Jedu do Izraela, tam jsou pěkné baby, pěkné hotely, pěkné moře, pěkné památky, rozumíte, do toho pěkná baba, víte, jak já si užiju. Já říkám, já se taky užiju, já mám manželku pěknou, starostlivou, no právě, rozumíte, ta se vám bude do toho montovat, nic toho nebudete mít, vyhoďte ji, dokud je čas. Moje žena stála opodál, říká, nechci si těch keců, pane, starejte se o svou manželku. No vidíte, a už mě buzeruje. A to jsem jenom já, to potom přijdete na řadu vy a vzpomeňte si na mě ke koncu pobytu. Budete říkat, ten chlap měl pravdu, kdybych tu byl bez manželky, dovolená jak víno.

Nejvíc jsme toho nacestovali autobusem. My jsme s tím provázkem vlastně sjezdili tisíce a tisíce kilometrů autobusem. Pamatuju si přímo zřetelně, jak jsme jednou na celnici, to jsme projížděli někam do NDR a dál, tak jsme tam stáli jako na ty celnici a tam jela výprava nějakých ostravských horníků, kteří jeli za rekreací někam. A ten průvodce seděl na tom prvním sedadle a říkal jim, tože já bych vám chtěl říct jedno, ty celníci, to jsou normální lidi, tak jako vy, jako já. Oni nemusí mít vždycky náladu na to, aby se oni bavili. To znamená, chlapi, vy se teď nebudete smát. My budeme sedět takzvaně zaražení, bo to nemá smysl, aby jsme těch celníků naštvali. Jak jich naštveme, oni nám přijdu i na to, co nevezeme. Nemá smysl je zbytečně rozčilovat. Čili seďte normálně zaražení jak vidle v hnoju, nehýbajte se, dívajte se před sebe a to je jediná cesta, jak se přes ty hranice tam i potom naspět dostat. Já jsem si tohleto zapamatoval a kdykoliv my jsme potom přejížděli hranice, tak já jsem dělal průvodce a dělal jsem tohohle chlapa a hlásil jsem tyhle ty pokyny a instrukce a všichni jsme se podle toho chovali a seděli jsme jako zaražený vidle v hnoji a oni nás vždycky pustili. Ale musím říct, že jako ve spoustě věcí nám pomohl Franta Kocourek, o kterým já strašně rád povídám, protože na něho hrozně rád vzpomínám a musím říct, že nás dostal ze spousty šlamastik, protože jako on vždycky ještě než nám stačili otevřít kufr, tak on ty celníky tak zblbnul, jo. A tam vyhládal jim takový voloviny. On říkal, co tady hoši děláte? Chodíte za babama tady jako na hranicách, jako jo. Ne, mě by to zajímalo, kde to tady děláte, v mlází nebo je táhnete do domečku. Víš, já vás tak pozoruju, dověsí tady jsou nějaký babí vůbec, jo, to by mě zajímalo. A oni už s ním vedli řeč a říkali, to víš, že jsou, jsem chodí. A prosím, že nekyce, a jak starý člověk, a odkud to vedete, jo? Chodíte na zábavy, jo? Trsáte radši jazz, nebo co máte radši, jako jo? Chodíte tak jenom postocháte dechovčičku, když tak bychom vám něco dovězli a tak, kluci, to je panečku, s váma je povykládání, já jsem si v životě tak nevykládal. A furt se díval, jestli už máme všecko, prostě, už to je nabalený, všechny už to máme zpátky, jak jsme to měli, tak řekl, no nic, hoši, nemáme čas, mějte se, příště až pojedeme, tak se zase zastavíme, to je. Čau, kluci, a pořádně si to tady užijte s těma babama. My jsme nasedli, odjeli jsme a bylo zachráněno, jo. Ale nebýt toho Franty, tak jsme mnohdy měli velký potíže, to je pravda. Taky, když už toho Frantu vzpomínám, tak musím vzpomínout na to, jak jsme jednou přijeli do Itálie a oni nám vykradli autobus. Komplet. Po příjezdu, hned nám to vykradli. Franta říká, ty, podívej se, Miro, uděláme jednu věc. Oni vykradli autobus nám, my ukradneme něco jim. To je jediná možná pomsta. Říkám, ale ty zloděje, Franto, neznáš. Já byl naivní v tomhle, jo. Říká, pojď si, zloději jsou všichni, jo. Musíš si to pomenovat tak, že zloději jsou všichni. Na každého, na kterého si tady podíváš, který jdekoliv, rozumíš, to může být eventuální zloděj, čili my jdeme a krademe, jo. Já říkám, Franto, já na to nemám, já to neumím, já jsem v životě nic neukradl, tak se to naučíš, já jsem taky nikdy nic neukradl, pojď si, ale zloděj a okradu s radostí, jo. Přišli jsme na trh, on uměl perfektně italsky, on se dal do řeči s prodavačem, který prodával džín. On se ho začal vyptávat, jako, že co tady máš, a jaký džíny a tohleto. A teď mě říkal, ber tam štvery, potřebuju pro šéfa z uhelných skladů, jo? Pro manželku, pro děcka, jo? Čili tam štvery, džíny, tam lupni do tašky, já se zatím s ním budu bavit. Jo? Takže jak si máš, chlapče, to víš, a ten tam, ale to víš, no tak žiju, tak z ruky do huby a to já taky tam u nás, Franta, víš. My se máme zrovna tak, máš už tam ty džíny? Říkám, ne, nemám, jako, jsi blbej, tak to ber, člověče, kdo tady má tvrdnost s ním do děcka. On je hrozně nezábavný, rozumíš, asi. No a tak co, keku, za jako, stai lo succede per forza di manere che di sonato si riesco a nemorarmi un indichero questo oltre la giocola gelosia sa che tutto finisce per Guaresi soltanto la morte de... tak máš tam ty džiny, říkám, nemám, ti viaci na kopu neblbni, promiň prosím tě, řekl mu promiň prosím tě mu prodavačovi a narval si tam sám troje džiny. Ten prodavač už byl tak blblej normálně, řekl, nic se nestalo, my jsme odešli, mu to došlo asi za 3 hodiny.

Jednou v Německu titulní strany všech novin patřily takové situaci, která se tam stala. Tam je vždycky takový jeden den v týdnu, kdy lidé vynesou z domu všecko, co doma nepotřebují. To znamená trouby a ledničky a mrazničky a mikrovlnky a televizory. A jeden čas tam Češi proto jezdili. A teď tam byly takový tetiny, tam jeli na zájezd, jo, a udělali si čurpauzu a objevili tam mikrovlnku, jo. A říkali, pojď se, ona je funkční, bliká. A tak ji naložili a odvezli. A asi po 5 kilometrech předjeli před ten autobus němečtí policajti a báby zatkli, pač oni jim odvezli radar.

Byl jsem ve Francii na mistrovství světa, tam jsem zažil úžasný zážitek. Já jsem šel, představte si, ve městě, který se jmenuje Montpellier, šel jsem po ulici a tam seděl dědek a pil pastis v hospodě. A já se tak na něj dívám, říkám, Herko, to je chlap, já ho znám od někud, ale nevím odkud. A pak mě to docvaklo. To byl monsieur Michel Galabru, ten, co hraje velitele četníku ze Saint-Tropez, z Louis de Funès. Říkám, to snad není pravda. Tak jsem šel k němu a teď mi to nedal. Já jsem říkal, já musím aspoň pozdravit. Říkám, bonjour, monsieur Galabru. A on, bonjour, tam seděl sám, jo, byl pocintaný od toho pastisu a no, takový. To dla mě přišlo neskutečně, se s ním vidím, jo. A on řekl, asi je vůbec, jestli vy vůbec, tak jsem si sedl vedle něj a představil jsem se, řekl jsem herec, oh, vous êtes acteur, oh, très bien, comment s'appelle, říkám, Miroslav. A on říkal, Miroslav, asi je vůbec. Tak jsme si začali vyprávět a já jsem říkal, že je to báječně, že ho tady máme všichni rádi a kolem chodili lidi a klepali mu na rameno a podepisoval se a on říkal, co děláte dneska večer? A už, víš co, budeme si týkat, já jsem Michel, ty seš Miroslav, tak si budeme týkat. Říkám, to nejde, ale co by to nešlo. Tak jsme si začali týkat s Michelem, 72letým fenomenálním, pro mě skvělým hercem a on říká, večer tady hraju divadlo. Říkám, to je skvělý, tak já se přijdu podívat, jestli můžu, mám dneska večer volno, přijď. Říkám, kde to je, to bys nenašel, kde bydlíš, říkám, v tomhle hotelu, já pro tebe přijedu v 8:30. No. V 8:30 tam byl přistavený s autem, sedli jsme do auta, přijeli jsme tam, on všem řekl La Place pour monsieur Miroslav, oni mi dělali koridory, já jsem chodil. To se ukláněl na všechny strany. Ten ředitel toho festivalu, to byl festival Théâtre au Jardin v zahradách, krásný léto bylo, tam hráli divadlo a on se mě ptal, ten ředitel toho festivalu, kolik let se znáte s mistrem? A říkám, asi 30 minut. A on říká, to není pravda, říkám, asi to taky myslím. A po představení mě představil manželku, která obdivuje Čechy a český hudební skladatele a je operní pěvkyně. A pak jsme šli na večeři a po večeři jsme dlouho ještě seděli a on říkal, přijeď na dovolenou a to. No já jsem, můžu vám říct jednu věc, abych tuhle tu kapitolku uzavřel. Vlastně kdykoliv jsem se setkal s nějakou hvězdou, tak vždycky světově proslulou, tak vždycky jsem měl dojem, že jsou to naprosto obyčejní a skromní lidi. Když jsem se na filmovém festivalu v Karlových Varech, abychom necestovali daleko, potkal s Michaelem Douglasem, což je sacramentsky proslulá světová superhvězda, tak jsme si sedli a povídali jsme o kdečem a on mě řekl, zítra jedu do Prahy. A říkám, já taky. On říká, tady mám letadlo. A říkám, tady mám auto. A on říká, tak půjdeme na večeři zítra. Já jsem si myslel, že to tak jenom, aby řeč nestála. A on přiletěl do Prahy, zavolal a šli jsme na večeři do malostranské restaurace. Tak jsme tam seděli, večeřeli jsme, dívali jsme se na ty malostranské střechy. On říkal, všechno v té Americe máme, čověče, ale tenhle pohled bych koupil. Já říkám, ten zůstane tady, Michael. A jedli jsme, jo? A jak tak jíme, tak najednou se zvedla paní a nastala sláva po Česku, jak já tomu říkám. Přišla k nám, uklonila se, říká, promiňte, prosím vás, pane ředitele, že ruším a já, nezlobte se, jenom tak jako, že obtěžuju, nemohl byste se mi podepsat? Já jsem prostě vyrostl, já jsem se podepsal před tím Douglasem na to, že na ten papír a Michael si zdvořile osušil brouskem rty a vzal tušku a ta paní odešla. On nedal na sobě nic znát a jedli jsme dál a přišla druhá, třetí, čtvrtá a pátá a všichni si mě nechali podepsat a jeho si nikdo nevšiml, což bylo logicky, pač koho by napadlo, že tahle superstar sedí na malý straně, vedle donutila. Říká, někdo tam sedí, no bože, no, ale jako to bylo neuvěřitelné a já jsem se furt podepisoval a on ne. A on mi říká, jsi tady člověče slavný. A říkám, nestěžuju si. A on... on který do té doby dělal, že tam není, tak najednou se začal tak jako zviditelňovat prostě. Začal mávat rukama, přehazovat nohy a teď šel takovej Holanďan z toalety a teď ho uviděl a zůstal na něm úplně viset. Teď mu to v té holandské makovici šrotoval a říká, excuse me, are you Mr. Michael Douglas? A on s takovým zadostí učiněním řekl, yes, I am. Ten moment nastala sláva světová, protože všichni ti, co tam seděli a do té doby jenom tak jedli a občas si za mnou přišli pro podpis, se najednou zvedli, dostali šílený výraz v obličeji, rozběhli se a zadupali ho do země. Já jsem po něm dojedl večeři a šel jsem domů, protože...
už jsem tam neměl co pohledávat.

Tady je to jinak, protože tady, když v Praze probíhal všesokolský sled, tak já jsem vstoupil do vagonu metra, kde jela skladba Ženy a život. Byly holky čtyřicítky, tam měly kužele a teď... Já jsem tam vstoupil a ta jedna říká, podívejte se, kdo nastoupil. Teď se to zavřelo, jo, a já to 18krát s těma holkama jel z konečný na konečnou. A ten průvodčí vždycky na ty konečně přišel a říká, nechcete si už mě vstoupit, jo. A já jsem říkal, já bych šel, ale oni asi nechtějí. A oni říkali, ne, on ještě neviděl tohle.

předvedli celou tu skladbu, já jsem to znal nazpaměť, že jo. To je sláva po Česku, no. Já jsem jednou byl, to jsem jenom přihlížel, jsme byli na soustředění s divadlem a tam byli lovci, šli na kachny na rybníka. Já jsem říkal, že bych taky šel se s nima podívat. A oni říkali, že co my nastřílíme kachen, to počkej. Ani jednu netrefili. A proto, že jsem tam byl já, no. Protože já že jsem jednou seděl na posedu s mým kamarádem, myslivcem, a on měl vyhlídnutýho srnce a říkal, že ho musí trefit. Oni mají nějaký normy, nebo to asi podle toho, jak je který vyspělý, jak je míň, který tam dělá větší rutiku a tak. No a tenhle ten teda, on přišel teda nádherně na dostřel, se nám objevil, že jo. Teď já jsem čekal, ještě jsem mu pošeptal, trefíš ho na komoru, že jo, na tom posedu. A on, kam jinam? To je otázka asi jako, když se v Americe zeptáte, jestli to auto má katalyzátor. Jo? Když se myslivce zeptáte, jestli ho trefí na komoru. A on teda zamířil, jo, aby mě to ukázal, teď to bylo. To byla rána normálně, to vzalo to žito, co tam bylo, jo. Udělalo to, vydláždilo to cestu tím žitem a kolem toho srnce to tak jako proletilo, ten srnce se takhle otočil a udělal a zmizel v tom lese. A to se mi ještě nestalo, abych netrefil srnce na takovouhle vzdálenost. A říkám, viď, a to asi nebylo na komoru, že? Ten mě neměl rád. Už mě taky nikdy nevzal. Jsme jednou byli u jednoho pana hraběte, kterého nebudu jmenovat, víte, pane hrabě, já ho mám moc rád, no, pan hrabě Kinský to byl, no, ale on je to úžasný člověk, já ho strašně miluju, to je noblesní důstojný pán, který měří téměř 2 metry, nebo je má, já nevím, ono to u něj není podstatný, kdyby měl 1,50 m, je úžasný, ale já jsem nikdy na lovu nebyl, ale on mě pozval na poslední leč a tak jsme tam jeli a oni měli takovou tendenci něco nám ulovit, jo, opravdu všichni si přáli něco ulovit, ale jak na potvoru ten den nebyl zajíc, nebyla vysoká, nebylo nic, jo. A tak jsme s těma myslivcema chodili tím lesem a můj kamarád Petr Vítek z Austrálie, který tam tenkrát byl zároveň se mnou, tak měl na sobě takový australský kabát, který on tady prodává, ty australský kabáty, takový, který jsou noblesní, ale zároveň trošku vypadal jako jelen, takže a parohy měl tou dobou taky. Takže to každou chvilku hrozilo, že do něj někdo našije prostě, až to byl jediný živej terč, který se v té leči pohyboval, jo. Ale my jsme se tak jako pohybovali z té leči a teď furt nic a on říkali, Hrko, vždycky tady tolik zvěře a dneska nic a to, a když už to teda končilo, už viděli, že nic nebude, tak konečně se ozvalo a střeli a rány a přištěkali a teď to daleko od nás teda, jo. Říkali, se k nám donesla zpráva, kanec, je tam kanec, jo. Tak my jsme měli radost, že jim to podařilo ulovit. A pak jsme tam přišli, oni to měli nádherně těma větvičkama obložený a ten kanec tam byl. Jako my jsme tam smekali ty klobouky a dělali jsme obřady a oni furt všichni měli takový oči sklopený. A já jsem říkal, že nemají větší radost, jo. Já když něco ulovím, tak mám takovou radost. A oni měli takovou menší radost, jo. A až jsme tam potom za rok se s těma chlapama v hospodě potkali, tak mě přiznali, že ho přivedli z mrazáku kvůli. Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoje, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme si oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní, a sedli jsme si do ty kánoje a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě, jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, až jsme vyrazili od břehu, naše ženy seděly na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme, a my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola.
Já jsem mu říkal, vole, nezabírej, jo. To musím vzadu srovnat já, jo. A on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral. Já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval to veslo zleva doprava. A my furt dělali ty vrtulky takhle na to. Nás si všichni fotili, filmovali, jo. To měli, tam měli Vánoce lidi ten den prostě na to, na té Dalešické přehradě. A já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projíždějí. Říkal, doplaveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší, jo. On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svítících, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorních zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák, jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na starý pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takový jako pohodě, ale František je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda. Ale fakt je, že my když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špidavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. Protože já se mně se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme, kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval, jo. A tak on mě teď osvícuje furt, jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my mu děláme takový divadlo, že teď on tam na mě svítí a takhle. Projíždí mě všude možně tou baterkou, jako a říká, a co to furt děláte? A říkám, a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má na sobě kudly babky. To má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš rozumět. No nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle. Tam má taky Franta různý úlovky, že jo, třeba my jsme jednou jsme seděli a on tam měl nahozeno na candáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo, to je, má úžasně anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hrnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Jelen, on se šel napít. On se šel napít, on chudák nevěděl, že tam Franta má udici. S bzučákem, jo. Tak se mu zamotal do té šňury a šel tou vodou a to bylo po trrrr, to byl záběr Franta. Ty uliči, to bude klacek neuvěřitelný, člověče, to musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to je, víš, kam směřuje ta šňura? Já říkám, Franto, klesu. Jak je to možný? Jak ty možný, že směřuje k lesu, jo, ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo. A pak v dálce vidíme ty parohy a...

já si pamatuju na jeden takový svůj výrazný skok přes plot, to bylo, když já jsem se svou budoucí ženou se jel představit své budoucí tchýni a svému budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak jsme tam přijeli a oni tam měli plot, že my ho tam máme do dneška teda. A já jsem přišel k té brance a říkal jsem si, nevejdeš přece jen tak brankou. Předvedeš se, jo? To si nikdy neříkejte tohle. Když vám o něco půjde, nikdy si neříkejte takovouhle blbost. Já jsem samozřejmě chtěl udělat takový ten roznožkový přeskok, jo? Což normálně běžně dělávám. A nevěděl jsem, že ten plutek, že má rozkvět 40 cm vlevo a 40 cm vpravo. Já jsem nasadil ručičku, naskočil jsem a zůstal jsem zapíchnutý. Teď jsem to měl přesně uprostřed ten plot, obě nohy 5 cm nad zemí a jenom jsem vyvažoval, jo. A ten tchán s tou tchýní, ty stáli na zápraží a dívali se na mě. Jako teď jim putovalo tou hlavou, má to ta holka vůbec zapotřebí? A pak teda tchán pochopil, co asi tak pociťuju, jo. Až jenom chlap to může pochopit. A přišel ke mně a podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarády, ale od té doby přes plot neskáču. I když teda vlastně, to bych kecal, my jsme jednou ještě přes ten plot šli, to bylo s Karlem Wagnerem, on za mnou přijel na návštěvu se svým malým synkem a druhý synek, teda můj, řekl, tati, že ten plot nepřeskočí. Říkám, ne, Martinku, já už jsem ho jednou přeskakoval. A on říkal, to nevadí, ještě jednou, jo? A tak já jsem říkal, tak já nevím, no, Karel, musíš, já taky musím, jo? Protože on se přidal, ten jeho taky, jo? Ty taky, tati, jo? A on říká, to musíme, rozumíš, když nás syn o něco požádá, tak musíme přeskočit, jo? To bychom ho zklamali. Říkám, dobře, tak jsme se rozběhli, teda, rozumíte, to je zase takový motivační prvek, že my jsme se tak nabudili, jo? Že jsme přes ten plot, ne roznožkou, my jsme s rozběhem ten plot přeskočili normálně. A byli jsme šťastní celý den, až do večera jsme měli sebevědomí, až někde tady stropu. Dobře nám ty kluci pomohli, jo. No, já jsem tady už o tom našem malým mluvil. On je to čipera kluk, teda, jako já, on už, když měl 4 roky, jsme přišli jednou do lékárny, tam stála fronta lidí a on se tak podíval a řekl, já blbec, že jsem si sebou nevzal hračky. Ty lidi hned dopředu a to, tak potom už měl takový nacvičený etítky, ale on má neuvěřitelnou schopnost, on si vždycky vybere nejkrásnější holku ve společnosti, jo. A to nevím, po kom to zdědil tohle, ale on rovnou k ní, jako my jsme byli na dovolené a tam sedělo nás 20 a teď tam taková krásná 19letá holka a on se k ní hned vydal a říká, já ti budu chránit. A vzal jí hlavu a dal jí pod tričko. Jo. A za chvilku tu hlavu vyndal a říká, a teď běž chránit ty mě. A ti chlapi, všichni, co tam seděli, tak udělali jenom takový... Takže on jedinej to viděl, že jo. Třeba mýho dědu toho lapili úplně jiný věci. Toho lapili koně od malička, on vyrůstal na vesnici, můj děda donutil, který byl báječný vypravěč. A ten potom byl jako dragou na vojně, že jo, pak s koňma jezdil u obce. No a když jsme přišli do cirkusu, já ten cirkus miluju, pro mě to bylo něco úžasného jít do cirkusu. A ten děda seděl vedle mě a protože ty koně miloval, tak on ty lipicány drezíroval z toho hlediště. Jo. On jim dával pokyny, že jo, když oni šli nahoru, tak on je zvedal a sešli dolů a on vždycky a mlasknul, jo. Oni povodešli jako tak na dálku, je jako prostě jako divák, jo. Si to vychutnával s tím drezérem a představoval si, jak by to on. A stejně tak, když jsme potom měli první auto, což byla taková stará škodovinka, kterou jsme jeli po Třebíči po mém rodném městě, tak moje žena zrovna řídila a on jí řekl, prr, děvče. Zastav, tady zastavíme u starého Havelky. A on říká, tady je zákaz zastavení, to mě nezajímá, já tady s koňma stál vždycky.
Volkem vztahy utužujeme, já jsem tam byl dokonce letos na Silvestra. Musím říct, že jsem tam zažil spoustu krásných okamžiků. On tam má, vole, koně, jo, ustájený. A má tam jednoho koně Pavel Zedniček, ten kuň se jmenuje Žolík. A on mě ho chtěl Pavel po půlnoci ukázat. Říká, Češe, Miro, pojď, já ti ukážu Žolíka. Žolík, člověče, to tě čipera, jo? Ten ti nepostojí ani chvilku, jo? My jsme tam přišli, měl pravdu, Žolík ležel. A já jsem říkal, Pavle, buď to ten Žolík je ožralý, anebo ti kesali a umře, protože tohle já jsem nikdy neviděl. Já nevěděl, že kůň vůbec leží, jo? Já vždycky viděl koně jenom stát i v noci, jako a najednou kůň ležel. A on říká, ne, prosím tě, on si jenom tak odpočívá. A teď na něho dělal, Žolíčku, no podívej, kdo přišel, no páníček je tady s cukírkem. A vedle stál druhý kůň a ten ho furt strkal hlavou do ramene. A ten Pavel mu furt říkal, nech mě, pořád, neotravuj. Žolí, no tak to jsem já, podívej si, Pavlík přišel, vstaň ho, ne, ukaž se nám ve celé své kráse. A přišla ta opatrovatelka, co tam byla, říká, pane Zedničku, už jste mě podruhé naštval. To je podruhé, co jste si Žolíka spletl. Žolík je ten, co do vás strká tou hlavou. No říká, furt mě to tady prohazujete? Čerta mi se v tom vyznal. Já říkám, ty vole, tenhle ten je černý a tenhle je grošovaný. A to je jedno. Čili tam jsem zažil krásný chvilky, no Bolek mě říkal, měli maturitní sraz teď, taky jo. On to měl teď po 45 letech. Skáčeč, já jsem tam přišel, proti mě jde nějaká ženská, jo, a říká mě, ahoj Bolku, jak se máš? Já říkám, z čeho jste nás měla? Ona říká, ty vole, já jsem s tebou seděla v lavici. Já jsem vlastně byl osloven režisérem Zdenkem Syrovým, abych hrál poručíka Troníka v Černých baronech a mně se to vůbec nelíbilo. Já jsem nevěděl, proč bych to měl hrát, tam bylo 5 slov, ta role nebyla o ničem. A mě napadlo, že jsem znal z vyprávění jednoho důstojníka Československé lidové armády, který mluvil tak, jak já jsem potom mluvil a který měl ty zážitky, které já jsem tam používal. A když mi to dovolili, režisér Zdenek Syrový, který už bohužel mezi námi není, a autor scénáře Švandrlík, tak mě potom teprve začal ten film zajímat. Pak jsem na tu roli přistoupil a pak jsem začal roli toho poručíka Troníka hrát. A to vzniklo podle chlapa, který skutečně existuje. Já jsem on se vždycky představoval způsobem, že říkal, soudruži, já se jmenuji soudruh major Novák, chlapci mě mají rádi, výtečně mě improvizují, říkají mě šedý vlk, já šedý jsem, a vlk taky! A oni mu celý leta všichni říkali Vanilka, protože jeho rodiče měli cukrárnu a on se nikdy nedočkal přes dívky Šedý vlk. A já jsem to jednou řekl v Brně na představení a po představení za mnou přišel bělovlasý 80-letý člověk a řekl mě, dobrý večer, já jsem Vanilka. A mě to vůbec nedošlo, já jsem říkal, to je krásný jméno, gratuluju. A on, to není jméno, to je bohužel přezdívka, já jsem ten Vanilka, co se ho hrá v Černých baronech. Já jsem všechny ty věty, co vy jste tam říkal, ve skutečnosti opravdu říkal, pak já jsem byl, pane Donutil, takhle blbej.

Pak ještě mám krásnou vzpomínku na Černý barony, když jsme vycházeli z kina, z premiéry, z oficiální premiéry, tak vedle mě kráčel tehdy 92-letý noblesní hrabě Kolovrat Jindřich a se svým synem Tomášem přiletěli zrovna z Ameriky. A teď on šel a uviděl mě a říkal si, to by mohl být ten chlap z toho plátna. A tak mě říká, promiňte, prosím, že jsem tak smělý, já se chci jenom otázat, jestli vy takhle šišláte od malička, nebo jestli jste to hrál. A já, abych ho potěšil, tak jsem mu řekl, ano, já takhle šišlám od malička, pane. Ty se bohužel jinak nenaučil, jo. A se otočil ke svému synu Tomášovi a s ledovým klidem mu řekl, co jsem ti říkal, to není herec, to je debil. Tak vy se smějete, mě to moc směšný teda nepřipadne. Jsem si říkal, byť to o pár století naspět, tak jsem tasil, jo. Jsem říkal, pane hrabě, za prvé nejsem debil, za druhé jsem herec, za třetí nešišlám. A on mě na to, on se otočil k tomu Tomášovi ještě jednou a s ledovým klidem mu řekl, I'm sorry, pravdu jsi měl tentokrát ty. A my jsme ho potom zvali do divadla a on řekl, já teď nemůžu přiletět, protože mám teď v New Yorku spoustu práce, ale já mám fax, no. A to byl rok 1991 a my jsme nevěděli, co nám to chce udělat, jo. A on to pochopil, on říkal, a vy nemáte fax? My jsme říkali, my nemáme. A kde se tady prodává fax? My jsme říkali, tady naproti Italové otevřeli takovou prodejnu. Oni to teda potom brzo zavřeli i s Italama, ale tenkrát to tam ještě bylo a on to tam šel koupit a objednal nám to jako v hospodě. On říkal, dejte prosím dva faxy Národnímu divadlu na mě. Děkuji. Tak Národní divadlo dostalo dva faxy a jediná zpráva, která kdy přišla od hraběte Kolovrata z New Yorku, byla kašlu vám na premiéru, jsem unaven, Kolovrat.

Já si Věry velmi vážím, je to jedna z velmi slavných světových proslulých režisérek, které naši kinematografii obohatili o spoustu krásných snímků a doufám, že i Pasti, pasti, pastičky k ním budou patřit. A myslím si, že u té Věry, ono, to ani není tak feministické pojetí života. Ona spíš se snaží prosadit se v tom totálním mužském nadvládí. Já to chápu. Ona křičí desateronásobně proto, aby si ji vůbec někdo všimnul na tom place. Kdyby byla chlapem, tak to nemusí dělat. Ale zase na druhé straně třeba pan režisér Krejčík taky křičí a je mi s ním taky líp, než s tím, který vám řekne, běžte trošku doleva a když vám to nevyhovuje, tak běžte doprava. Tenhle ten pan režisér, ten byl v dobách své největší slávy ochoten přizabít kde kterého národního umělce. Mě to hrozně imponuje. A nedávno za mnou přišel do Národního divadla a řekl mě, vy jste o mě řekl, že jsem sežral kravatu. Já si říkám, já jsem to u vás nikdy neřekl. Řekl. Říkám, neřekl. Je to zachyceno na radiových vlnách. Říkám, na radiových vlnách nemůže být nic zachyceno, pane režisére, to odnesli ty vlny a už to nikdo neslyšel. No tak to neslyšel, ale v té době, když se to vysílalo, to slyšel. Říkám, já jsem nikdy o vás nic takového neřekl. Tak já vám něco řeknu. Já jsem tu kravatu skutečně sežral. A ukážu.

Můj vztah k ženám je velmi vřelý. Já musím říct, že já si žen nesmírně vážím. Vůbec nedovedu pochopit to, že mají například v našem povolání, když se budu držet jenom jeho, stejnou dávku práce, jako máme my, a ještě potom stihnou všecko, co ženy obvykle stihnou. Pro mě je to nepochopitelný. A musím se přiznat, že jsem čas od času se přistihl při tom, že zastávám podobné názory jako pan profesor Švejcar, kterého jsem ostatně jeden čas považoval za převlečenou českou feministku. A musím říct, že jsem z jeho názory opravdu sympatizoval ve všem, protože to, co o ženách říkal pan profesor Švejcar, bylo láskyplné a zasvěcené. Žena jako mužský protipol je něco fantastického. Já osobně si nedovedu představit život bez ženy a mám pocit, že jenom málo kdy si zasloužíme takovou ženu, jakou máme. A já osobně bych tímto chtěl taky poděkovat své ženě, která je mi vším, čím mi jenom žena může být. Takže mi dovolte, abych všechno to, co jsme si tady dneska říkali, uzavřel poděkováním své vlastní ženě. Mějte se moc hezky. Naschledanou.

0: Radio Jich, cymbálka.
1: Dvojice vraky například, jako když byli u Masaryka, že jo. A on tam vyprávěl, když byli mladí, jak se prostě koupali ve vodě s vidrou. Oni se si koupali, když byla zamrzlá Vltava, oni byli ožralí vidra a Vojica ve smokinku, tak z toho Mánesa šli nahoru na ten led, vysekali tam díru, že jo, a tam se vykoupali. Udělali každou zimu dvakrát, ty dva rošťáci. A vůbec se nenastydl, tak vidra pak nemohl chodit, pač měl ten revma z toho, ale to nejde nic. A on o tom vyprávěl starého pána a tam říkal, jak šli jednou podle Berounky, a jak byla zima, a jak prostě si řekl, že se vykoupají, tak tam skočili do ty Berounky, ono mrzlo, a si tam jako vykoupali a říkali, ale my vylezli ven a my vám měli pytlíky jako rohy, jako rohy. A teď bylo mrtvý ticho. To je anekdota, patrně. On tady se nahnul takhle. K tomu vidrovi říkal, sokro, jsem šel do hůna. Já jsem měl říct sáčky, viď? A on je roztomilý. On jednou seděl a přemýšlel, to ještě byla před dětský dům, byla nahoře kavárna. Pět kroků od divadla. On přemýšlel, co bude celý odpoledne dělat, že večer hraje. A tak jsem si dal šampaňský, člověče, ono ti mě tak zachutnalo. Víš, já jsem si ho tam sám vypil, chlazený bylo. Tak povídám, no, dejte mě ještě jedno. Tak jsem ti tam uromil ty dvě šampaňský lahve a říkám si, tak a půjdu pomalu do divadla. Zrovna lidi vycházeli z toho odpoledního představení. Já ti potkám kohouta rozčilenýho. A on na mě má, co blázni, když si odpoledne hrál. Já ti člověče odpoledne hrál, proto já nevěděl, co s tím odpoledne mám dělat. A to mě vyprávěl. A jednou mě vyprávěl, jak si koupil automobil, a to měl ty děti malý. Ještě to už je moc dlouho, také 30 let. A člověče, tak jsem chtěl do Poděbrad. Naložil jsem děti, přijdu k Národnímu divadlu a říkám si, hrome, já nemám papíry. No to víš, byl jsem nový řidič. No a lidi mě zastavil někde, tak jsem to povrátil, jel jsem do toho podola, vzal jsem si ty papíry a jedu. No, tak jsem ten čas chtěl dohonit. A jedu tadyhle před tunelem, ta tramvaj, víš, ona jde pomalu pod tím sanatoriem, tak já si také nadjedu, sezil po levé straně. Teďka z toho tunelu ti vyjede tramvaj, a já neviděl, kam tak mezi ně, ono je to uši. Já jsem to rozsaloval, oni mi to zmáčkli, já nemohu ven. A jebám, no a co se stalo? Vůbec nic, řeče, ani škrám, děti jsou v nemocnici. Má zvláštní myšlení. A jednou jsem hrál s ním ve filmu Kocourkově a on mu hrál starostu. Já jsem hrál takovýho podvodníka, který v tom, pak se tam se takovým pahitlerem, tak to bylo takový, od Poláčka to bylo ode mě. A on tam byl postavený venku náměstí a on seděl v kočáru. No, když se to připravovalo, byl tam ten kočár a dva koně a kočí. On tam seděl, já jsem si s ním povídal. On byl, pojď nahoru si sednout tady, dáme si deku, no je trošku vítr, tak jsme si sedli, dali jsme deku a on povídá tomu kočimu, jeďte trošku tady kolem. A tak jsme seděli a povídali a ten kočí vždycky chtěl otočit a on říkal, jeďte do tomu na tu silnici. No my jsme vám dojeli, nevím až, jak se jmenuje tam ta vesnice. Lidi se stavěli, my jsme byli nalíčeni, já byl v uniformě. No jo, ale oni nás tam hledali mezi tím, víte. A tak potom to ten otočí, já jsem říkal, že tam už to bude hotové, ale lidi to poví, co s tím serou. No tak jsme pak přijeli pozdě ovšem a on říkal, to nevadí, ale hezká projížďka to bylo, to by nás nikdy nenapadlo.
2: Dobrý den, pane Čvančara.
3: Jej, dobrý den.
2: Je to možný, že vy ještě žijete?
3: No, jak vidíte, no. A co vy, já už vás neviděl?
2: No, nechcete si přisednout?
3: Ale jo, to víte, já jsem stejně nějaký naběhaný, ucaprtelaný, no, takový, víte, naběhaný jsem, bolí mě.
2: hlavně nohy. No jo.
1: To jsem rád, že vás vidím.
2: No jo, to je.
1: Jak se vám vede pořád?
4: Ale no tak to víte, no já si nemůžu stěžovat, no.
1: No to rád slyším, že si nemůžete stěžovat. No.
2: Já nemám komu, víte.
1: Aha. No. Poslyšte, to už je ale doba, co jsme se viděli naposled, víte.
2: Je, to už je to. Já tenkrát býval ještě ženatý, myslím.
1: No jo. Vy jste taky býval ženatý?
2: No jo, to vy nevíte.
1: To je, vidíte to.
2: No jo, a ty jsi cestou se s mojí manželkou tenkrát.
1: No jo. No jo, s kým jiným taky, že jo. No. Jo, už si vzpomínám s tou vdovou, že jo.
2: S vdovou?
1: No jo.
2: Ale jde pas s vdovou. Já jsem zůstal po svatbě naživu přeci ještě.
1: Ale to já vím, já myslím jako, že před svatbou byla vdova.
2: Ale před svatbou nemohla být vdova, jo? Žena se stane vdovou teprve po svatbě, když zemře manžel. A já jsem právě nezemřel.
1: No dobře, ale já myslím jako, že mohla být vdovou a po svatbě, když jste si ji bral, ne?
2: No jo, tak když jsem si ji bral, víte, tak byla napřed před svatbou a teprve, když jsem si vzal, tak byla po svatbě.
1: No jo.
2: No jo.
1: No dobře, no ale taky mohla být vdovou po někom jiným, ne?
2: Ale žena se nemůže stát, nemůže být vdovou po někom jiným, než po manželovi. A já jsem právě, když jsem si bral, tak jsem se stal automaticky jejím manželem. A sice hned po svatbě, že jo?
1: No jo, ale jste taky mohl být třeba už její druhý manžel, ne?
2: No jo, no dobře, ale žena se může stát vdovou i po jejím druhým manželovi, že jo? A já jsem právě jako její druhý manžel nezemřel. Já jsem zůstal naživu až do dneška. A můžu dokázat, že jo?
1: No, hlavně, že jste zůstal naživu.
2: No jistě. Když to je taky právě hlavní důvod, víte, toho, že se manželka nestala vdovou.
1: No jo,
2: že jsem zůstal naživu.
1: No, no já vám to věřím. No,
2: no jistě. No a co vy jste se neženil?
1: Jo, nedávno jsem se ženil.
2: Neříkejte. No. Tak to teď budete ženit taky už ženatej, ne? Co? No,
1: když jsem se ženil.
2: No jo, vlastně když jsem se ženil, no. Tak to jde automaticky, že jo, potom.
1: Poslechněte, já teď nevím, jestli třeba taky moji manželku neznáte už dřívějška.
2: Ta?
1: No.
2: To je nějaká manželka z dřívějška?
1: Ale ne, já myslím, jako jestli jste ji neznal už dřív.
2: Jo, takhle, a
1: no.
2: Myslíte, jestli jsem ji neznal dřív než vy, jako jo?
1: Ne, já myslím tak všeobecně dřív.
2: Jo, takhle, a
1: no.
2: A to ona byla všeobecně dřív nějak známá?
1: Ale ne, jestli dřív nebyla známá vám.
2: Jo, takhle, ano, ano. Jako jestli nebyla známá dřív mě, než všeobecně, myslím.
1: Ale ne, ona všeobecně vůbec nebyla známá.
2: Ne?
1: Ne.
2: A to ona se stala nějak všeobecně známou až později, nebo?
1: Vy mě nějak špatně chápete.
2: Jo,
1: počkejte, já vám ukážu fotku, třeba ji znáte.
2: A vy myslíte, že tu fotku už znám?
1: Ale ne, já myslím jako mou manželku.
2: Jo, manželku, no. Aha, no jo. Hezká taková, no.
1: Jo, hezká ženská to je.
2: No. Ne, já myslím, ta fotka, že je hezká, jako víte.
1: No. Ale jinak je taky hezká, ne?
2: Je hezká, no jo, taková ostrá, jako no.
1: Ostrá?
2: Jo, jo, teda ne, vaše manželka, ta fotka, myslím, jako že je ostrá, víte, taková.
1: No, akorát dole, že je trochu zvojbaná.
2: No jo, no. Má tak trochu nohy dolů, takový.
1: Já myslím, ta fotka, že je zvojbaná.
2: Je ta fotka taky, no, ta no. Taky, ono to. Hezká taková, tady ta nalevo, ne, tady no. Tady.
1: A ne, co? To je kozel,
2: tady ta ne, nebo...
1: No, ale no, tak přece snad poznáte už podle těch rohů, kdo je, kdo ne.
2: Ne, podle těch rohů se to dá hned poznat, samozřejmě, to je pravda.
1: No, ale ne snad jenom podle těch rohů.
2: Nepak jenom podle rohu, to ne.
1: No, jinak, že jo. No.
2: Například i podle té bratky tady je hned vidět, kdo je kdo, že jo.
1: No, hezká taková. Ona je taková trošku tady špatně trefená.
2: Ne, ale jinak je hezká, tak to bych řekl, že jo. No já už budu muset jít, on totiž tady čeká můj vnuk na mě, víte,
1: jo, to je, jo. No poslyšte, to je váš vnuk, tamhle ten rošťák s tím kolem?
2: No jo, to je můj vnuk tady, no. A proč jako říkáte rošťák? No?
1: Víte, co on včera řekl týhletý mý manželce?
2: Ne.
1: Stará, ošuntělá kozo.
2: Ne, říkejte, to on řekl ten rošťák?
1: Týhletý mý manželce.
2: Ježiš, tak to se nezlobte, to je rošťák.